radio has changed our

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál. Jen na Rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami, to nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Houba Rock na grilu 2026 s rádi.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste se pro následující minuty rozhodli pro poslech Rádia Časrock anebo sledování TV Rebel.
1: Na obou stanicích dnes opět po týdnu otevíráme náš rebelský bar a společně s námi se o otvírák postarala také kapela Insania.
0: Takže začátek ryze český, jinak brněnská kapela kutí novou desku, tak snad se jí dočkáme ještě letos. O novinkách to ale bude i v následujících chvílích.
1: V polovině května fanoušky potěšili a hlavně překvapili Deep Purple. Oznámili novou desku Splet a vypustili i nový single.
0: A opět můžeme doložit staré, ale pravdivé klišé, věk je jenom číslo.

0: Za námi je jeden Ardent Boy, alespoň tedy v podání Deep Purple, a před námi ještě jeden kousek z aktuálního roku.
1: No, jde vidět, že kapely jsou při chuti. Nová muzika přichází z táboru klasik, jako třeba Rolling Stones nebo právě Deep Purple, kteří dohráli.
0: Ale novinku si pro letošek připravili také legendy nu metalu Korn. Single Rewards the Scars vyšel zcela náhle a úplně bez ohlášení.
1: Bylo to součástí soundtracku ke hře Diablo 4 a podle členů kapely mají chuť nahrávat nové věci a prý jich mají v zásobníku dostatek.
0: Tak uvidíme, s čím přijdou v listopadu do Prahy. Koncert v O2čku je naplánován na 16.
1: A tady máte píseň Rewards the Scars.

0: Jsme v polovině dnešního rebelského baru. Za námi jsou také dvě písně, jenž byly nahrány a vydány v letošním roce.
1: No tak si můžeme dát něco staršího. I když zase tak moc cestovat v čase nebudeme. 2019, mimo jiné doba, kdy kapela Motionless in White vydala desku Disguise.
0: Nahrávka, která jim pomohla dostat se do podvědomí více metalovým fanouškům, doslova po celém světě.
1: Hlavním poselstvím této desky bylo říct, jak hudba dokáže spojovat, a určitě stojí za poslech.
0: My vám jako ukázku pustíme single Cold, no a potom už nás čeká jeden příběh o rozpadu přátelství.
1: Toho našeho teda ne? Snad?
0: Snad ne.
1: Ale uvidíte.

0: Slíbili jsme příběh o jednom přátelství, které zřejmě dostalo vážné trhliny. Hlavní roli teď budou mít tedy Machine Gun Kelly a Youngblood.
1: Dvě velké hvězdy moderní metalové scény, nebo tu a tam vlastně i rapové. Ono vždycky záleží, jakou má kdo náladu.
0: Každopádně pánové si spolu rozuměli, nejen hudebně. Jenže potom došlo na určitý rozhovor, jehož součástí byla i Sharon a Kelly Osbornovi.
1: Obvinili totiž Machine Gun Kellyho z toho, že okopíroval styl právě Youngblooda. Přesně řečeno, šlo o růžovou barvu.
0: No a Youngblood se kolegy nezastal a to neměl dělat. Machine Gun Kelly se cítí být zrazen a v nedávné písni se do bývalého parťáka i obul. Takže zpěváci jsou evidentně vepři.
1: A za všechno už je růžová barva. No tak alespoň zaspomínejme na dobu, kdy byli ještě kamarádi a nahráli spolu písení.

0: Tak, koukáme na hodiny a bohužel budeme asi muset zavřít.
1: Ano, i podle korálku už je nejvyšší čas. Do našeho hudebního koktejlu zbývá přimíchat poslední hudební vložka. A ta bude z Velké Británie.
0: V roce 2021 se dala dohromady dvojice Cameron Humphrey a Tom Mellon. A vznikla kapela s názvem Love is Noise.
1: Debutová deska jim vyšla v únoru loňského roku, jinak ale vydávají EPčka a singly jak na běžícím páse.
0: Na podzim stejného roku to byla třeba píseň Everyone Bleeds, no a právě s ní se dneska rozloučíme.
1: Mějte se hezky, bando, my vám moc děkujeme za přízeň a jdeme uklízet, aby to tady bylo všechno příští týden pěkně čisté a vonavé.
0: Čau.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
7: A kam, mami? To nás tady necháte?
8: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
9: Jo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba rok na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba rok na grilu. Nejsme jen

0: News. Rock News.
1: Kapela Airborne finišuje na svém novém eponymním albu, které vyjde 28. srpna. Novinka ponese přesně to, co od australské party čekáme. Poctivý rock'n'roll, špinavé riffy a energii, která nebere zajatce. V Praze je navíc uslyšíme už 10. srpna nově v prostoru Archa+.

Rocková dračice Tania je zpátky v plné síle. Venku má svou sedmou studiovou novinku Plamen, která nabízí 6 skladeb a jasně ukazuje, že její hlas má pořád pořádný tah na

21. dubna příštího roku se ve Zlíně potkají dvě velká jména power metalu. Sonáta Arktika a Rage vyrazí na společné turné, na kterém je doprovodí orchestr. Pro Sonátu Arktiku půjde dokonce o první kompletní turné s orchestrálním doprovodem.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

0: Rock News.
1: Fanoušci Black Sabbath mají další důvod rozšířit sbírku. Chystá se kniha The Masters of Reality Why Black Sabbath Mother, první oficiálně autorizovaná publikace mapující historii kapely. Na 500 stránkách nabídne rozhovory, dobové fotky i dosud nezveřejněné snímky. Cena začíná na necelých 3000 a u nejluxusnější edice se ale vyšplhá skoro k 27 000 korun.

Americká sestava Camelot vydá 28. srpna své 14. studiové album Dark Asylum. Novinka nabídne 15 skladeb, vyjde mimo jiné na cedlu i vinylu a fanoušky zavede do temného světa Raven Hell Asylum. Na albu se navíc objeví celá řada hostů, včetně Tobiase Sameta, Clementine Delaney, Lay Sophie Fisher anebo Ignacia Fernandez.

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Rock News.
1: Bruce Dickinson se nedávno otevřeně rozpovídal o tom, jakou daň si vyžádalo jeho dlouholeté působení v Iron Maiden. Vyprodané koncerty, obří turné a život na cestách sice patří k rockové legendě, ale zároveň přiznal, že kvůli nim přišel o velkou část času se svými dětmi.

Hardrockoví veteráni Hardline vypustili do světa smutnou zprávu. Kvůli zdravotním komplikacím frontmana Johnnyho Gioliho ruší své podzimní turné k nové desce Shout, včetně koncertu ve zlínském Masters Ohro Café, který se měl konat 14. listopadu. Johnnymu držíme palce, ať je brzy zpátky na pódiu.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: 15 let Rádio Čas Rock. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Klidné sobotní ráno, přátelé. No tak šup šup z těch lůžek vstávat a cvičit, je před náma celý víkend s úžasnýma teplotama, na které se na čas roku podrobněji mrkneme za chvíli. No a protože se nám blíží holba, tak se jí budeme o nadcházející sobotě a neděli plně věnovat. Vy se pomalu v klidu rozkoukávejte do dnešní soboty s datem 11. července. No a vychutnávejte snídaně.
1: Snídaně v trávě, teď právě prostřela.
0: Trávě nebo doma u stolu, či v kancelářské sesli, protože i tací dříči při sobotě mezi náma jsou, tak si vychutnávejte ranního dlabance, doplňte energii a snídaňové jmény. Rádia Čas Rok přinese Wasp. Další podávanou ranní dobrotou bude Chris Rea. A protože někteří by třeba rádi ještě to ráno posunuli a odsunuli do nedohledna, tak tady pro vás budu mít Metalindu.

0: té raní, která nám mimochodem právě odvíjí. No, Kikina Střelcová vám přeje.
1: Jsem se zarazila, jak kdybych si nepamatovala své příjmení, že?
0: No nic, přátelé, přeju vám super sobotu a dobré ráno. Jste s

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok, hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: července. No a pranostika na dnešní den hovoří, že když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No tak, co se týče dneška, tak ten bude hřát pěkně, přátelé, zároveň se ale nebudeme úplně pařit a vařit ve vlastní šťávě. Čekejte na území Česka mezi 25 až 29 stupni, k tomu bude pofoukávat ze západu takový letní mírný vánek, no a aktuálně máme mezi 17 až 21. Obloha skoro jasná až jasná a neměly by se už ani objevovat žádné dešťové kapky. No a zítřek? Ten bude obdobný, takže nás čeká superový víkend s přívětivýma teplotama. No a jestli je stejného optimistického názoru i náš Milan Gelnar, tak to se dozvíme právě teď. Milane, pojď!
1: Sobota bude docela hektická. Přestože jako republika se nacházíme v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové, což není vůbec jednoduché, tak budeme mít možnost zažívat pocity štěstí a euforie, kdy mezinárodní aktivity, ať už sportovců ve Wimbledonu nebo politiků v Turecku, kdy naši reprezentanti budou mít nevídanou šanci zazářit jako nějaký pomyslný reflektor na světové scéně, což v mnoha lidech zažehne pocit národní hrdosti a vlnu pozitivní kolektivní energie. V neděli se bude naše energie obracet více dovnitř do rodinného a domovského kruhu. Lidé budou mít tendenci trávit čas s blízkými a sdílet dojmy a emoce z uplynulých dní. Je to ideální den pro klid, odpočinek v přírodě a načerpání sil před dynamickým novým týdnem. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
0: Milane, my jsme si už jako mysleli, že nás jako ničím nepřekvapíš a podívejte se na to. To byl rozbor, co přátelé? No tak prosím vás, vezměte si z toho, co chcete. Každopádně si užívejte soboty s datem 11. července. No a já už teďka posílám další muziku. Těšit se můžete na Lindemana, teďka taky Varastovky, ale dojde třeba i na Metaliku. Tak fajn poslech a dobré ráno. Já jsem.

0: pro někoho šťastné, pro jiné netolik oblíbené číslo, ale my na čas roku se toho nebojíme a tak jsme si k těm našim 15, které v letošním roce slavíme, nadělili celých 13 kapel, které s náma oslaví tu významnou hranici, kdy dostáváme občanku a jsme už, bohužel, zcela odpovědní za své činy. No a teď několik zajímavostí z minulého ročníku, kdy jsme slavili 14 let. No tak, co myslíte? Čeho byla největší spotřeba? Ha, no tak, samozřejmě, že pivíčka, že jo? Toho jste tam, přátelé, vyžlempali přes 30 tisíc kousků. No a holba vám zjevně evidentně jede. Si troufnu usoudit. Co mě ale překvapilo, tak spotřeba vody, jo? Které jsme tam koupili přes 1400 kusů a k tomu se vytočilo i nějakých 2000 kousků kofoly. Tak to klobouk dolů, já myslela, že vy žijete čistě jenom na těch pivech. No a přátelé, je evidentní, že taky se vám hodí to doplňování energie v podobě kofeinu, protože jako těch káviček, kapučínek, latéček, tam jako bylo objednáno zhruba okolo 1000, jo. Není to žádná závratná suma, ale evidentně jako i Střelcová si čárku do téhleté tisícovky rozhodně minimálně jednu dělá. Protože co si budem, ten první den jako dobrý, ale ten druhý den už ta energie trošičku schází. No a evidentně vám i u nás chutná, za což jsme rádi. Klobásek jste sežrali 500 kousků a sekané v housce. No, těch tady máme konkrétní číslo, nějakých 1289 kousků padlo. No, suma sumárum, nejvíc vám kromě poslechu kvalitní muziky vás baví žrádlo a chlast. Za což jsme rádi a to samozřejmě k oslavám narozenin patří. No a my už v této hodině se budeme věnovat naší největší hvězdě, která letos s náma bude ty 15 slavit. A jak tak tušíte, jsou to mi oblíbenci Pretty Maids, tak zůstaňte s náma na rádiu Čas Rock, ale do té doby třeba avizovaný Chris Rea a nebo Metallica. Fajn poslech a stále ještě dobré sobotní ráno.
1: Víkend s festivalem All Baroque na grillu na rádiu Čas Rock. Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede All Baroque na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Rádio Čas Rock.

My to naše dnešní tematické povídání začneme pěkně od konce. Na úvod si totiž dáme naši největší hvězdu, která dvoudenní mejdan uzavře. Danští heavy metalisté Pretty Maids, kteří jsou na rockové scéně neuvěřitelných 45 let. Takže nás čeká tuplované slavení půlku latin. Jejich a naše. Svojí první desku vydali v roce 84 a přesto, že jsem teda já v těch dobách zdaleka nebyla ani na těch houbách, jak se praví, tak je to zkrátka srdcovka. Pochopitelně ani tuhletu kapelu ovšem počas let neminuly nějaké ty strasti a jednou z těch nejtěžších bylo onemocnění frontmana Ronnieho Atkinse, který před 7 lety v roce 2019 oznámil, že podstupuje léčbu závažného onemocnění rakoviny plic. No a my jsme neskutečně šťastní a vděční, že tuhle zákeřnou nemoc úspěšně porazil a oslaví s náma patnáctiny. Což bude pro holbu Rock na grilu historickým milníkem, jelikož vůbec poprvé na našem festiáku vystoupí zahraniční hvězda a ještě k tomu takového formátu. No a protože tady byla řeč o prvním albu této partičky, tak právě z ní si dáme single Back to Back. Fajn poslech.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Letní roková jízda Rádia Čas Rok jede naplno.
0: Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
4: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou.
5: A další náloží vstupenek.
4: Letní roková jízda jede dál. Jen na Rádiu Čas Rok.
2: Rádio Čas Rok.

taky pro všechny, kteří poslouchají v Opavě. A přeje fajn den. No a pozdravy nám dorazily taky ze Šumavy od Evči s Peťou. Píšou, že prej snídání v trávě, to je jako romantika. Ale taková tráva ve snídání, že to je prej hukot. Edo, tak je vidět aspoň, na čem vy tam na té Šumavě fičíte, že? No, nicméně, děkujeme za tip. A Pája, ten zase střádá síly na mástry. A prej, jestli bychom mu tam mohli hodit Halloweeny. Jasně, co by ne. Mástry se blíží, už příštím týdnu to vypukne, takže určitě se nachystáme i na tenhle ten metalový svátek. V příští hodince se taky opět pověnujeme holbě roku na grilu, které věnujeme celý tento víkend. No a k tomu super muzika. Můžete se těšit na Turbo, zmiňované Halloweeny, taky Masterplan, Alkohol a spousta další. Jo, Alkohol přinesou tu travičku zelenou, jo, to je jenom když tak, že to směřujeme na tu Šumavu. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodové sobotní dopoledne, udeřilo právě 10 hodin a vy ladíte Rádio Čas Rok. Fajn sobotu!

0: sobotní dopoledne na vlnách rádia. Čas rok je v plném proudu. Máme 11. červenec a to znamená, že dneska slaví svátek Olgy a Helgy. Takže všem dámám těchto dvou jmen všechno nejlepší i z rádia Čas rok za celou naši bandu. No a teď už si přebírá slovo, Honza Gavelčík, Ježíši Kriste, člověk v tom má zmatek, no to víte. To je tak, když se někdo jmenuje stejným jménem. Ale nikoli Gavelčík, ale Prokeš teďka přichází s novinkou týdne. Tak kdo jste ještě neměli možnost slyšet, tak máte právě teď.
1: Rádio Čas rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas rok a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas rok, toto je novinka týdne.

0: sobotní dopoledne s datem 11. července trávíte s Čas rokem, tohle byly I Prevail, no a za chviličku třeba slibovaný alkohol, Lenny Kravitz a kupa dalších, no ale teďka menší letem světem. Dneska děcka v Karlových Varech vrcholí jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu, tak jestli nás někdo třeba posloucháte i od tama, tak si to ještě pořádně užijte a klidně pak pošlete ze západu českých lázní pohled. Dlouhodobé sucho a k tomu šílené vedra se začínají podepisovat i na takových majestátních řekách, jako je francouzská Loira. Ta je na tom tak, že v některých místech si představte na západu Francie už je z ní pouhý potůček, protékající jako mezi písečnými mělčinami. Šílené. No a když jako ještě u toho počasí zůstaneme a zaměříme se na naši republiku, tak to vypadá, že i tady to sucho bude i nadále úřadovat. Dešťové mraky se nemají objevit minimálně do poloviny příštího týdne. No a protože máme ten víkend, na všechno tak nějak je víc času v uplynulém pracovním týdnu, vydali legendární Rolling Stones nové album, tak si ho můžete teďka během soboty a neděle poslechnout. Deska nazvaná Foreign Tongues je jejich 25. studiovým albem a pánové na ní dokazují, že stále jako nepatří do starého železa. Tak tolik pár tipům, no a my už za okamžik pojďme k další muzice. Fajn sobotní dopoledne.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: z těch, kdo budou s náma letos pařit a oslavovat patnáctiny u Opavského stříbrného jezera, jsou legendární tři sestry. V loňském roce kapela oslavila čtyřicátiny, no ale to neznamená, jako že by Fanánek a jeho spol zpomalovali. Naopak, i v roce 2026 mají diáře plné termínu z důvodu koncertu. No a jednou ze zastávek právě bude Holba a Rok na grilu, takže se můžete určitě těšit, jak na ty největší hity, tak možná, když budete smutně koukat, tak zazní i věci z zatím jejich poslední desky. No a partička vystoupí v první den festivalové noci a uzavře ten náš první oslavovací den, tedy v pátek 24. úderem 11. hodiny noční. No a tady teďka song Něco se musí stát. Fajn poslech.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa, slavit.

0: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.

Brném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Je v plném proudu, za necelou minutku bude 10:45. No a teďka jako pokud se někdo ve svém životě plásáte, nevíte, co s ním v nadcházejících hodinách a dnech, tak já vám s tím pomůžu.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
0: Hele, než bude ještě holba, čeká vás nás ještě jeden metalový svátek. Spoustu z vás už se o tomhle víkendu balí na mástry, takže jenom připomínám, ať nezapomenete, že ve Vizovické likérce Rudolfa Jelínka se festivalové brány otevřou už po víkendu ve čtvrtek 16. července. No, ale kdo máte rádi spíš jako poklidně strávený čas, třeba s rodinkou, tak vás nasměruju do ostravského lezeckého centra Hangar, kde si užijí jak malí, tak velcí. Jo? Lozí se tam po stěnách, no a ať už jste v lezení profíci, či zcela amatéři a chtěli byste to jenom zkusit ze zvědavosti, tak pro vás všechny tam nabízejí nespočet lozících stěn. Já osobně jsem na tom nikdy nebyla, kamarádka občas s přítelem chodívají a strašně si to chválí. Jo, tak asi třeba trošku vystoupit z té komfortní zóny, že jo, a zkusit zase něco nepoznaného. No, a my do konce hodiny ještě stihneme nějakou tu muziku, tak užívejte dalších rockových a metalových fláků a taky stejně tak soboty s Rádiem Čas Rok a Kiki za mikrofonem.

0: Tohle byl na rádiu Čas rok v závěru 10. hodiny dopolední. Tanec s anděli, no a teď to tady bude pekelný tanec spíše, viď?
1: Pekelný tanec.
0: Alešisko Krejčí, ahoj.
1: Zdravím vás, posluchači, a i tebe, Kristýnko, ahoj.
0: Děkuji, a tebe taky, tak jsem ráda, že jsme se tu opět sešli, tak po roce, o Vánocích.
1: Po roce Vánoce, no budou brzy taky, to tak vezmeš.
0: Hele, jak užíváš aktuálně probíhajícího víkendu s příjemnýma teplotama?
1: Užívám krásně, protože pracuju. A po rádiu mě čeká zase práce.
0: To je workaholik, že, přátelé? Prosím tě, co pořád jako pracuješ?
1: No, tak pořád, no, tak do rádia a taky na svém autíčku budu pracovat sobota i neděle, takže toho mám hodně.
0: A tak to jsou takové ty dobrovolné práce, jo, které člověk asi dělá rád, ne?
1: No, jak kdy. Jako do rádia rozhodně, ale to auto někdy.
0: Ještě, že jsi to dodal. No nic, přátelé, aktuálně s nám ty rtutě teploměru, co se v stupňu týče, hýbou mezi 19 až 24, tak to je velmi příjemné. Ano. No a co bude hrát po 11. Hele.
1: Prozraď mi, já nevím.
0: Ty budeš nadšený. Víš, co bude? Stone Sour.
1: Je, tak to jo.

0: Tom Kiss and Dynamite, Journey, no a taky další kapela, která přijede s námi slavit 15. Ale to vám neprozradíme, to bude překvapení.
1: Já jsem se těšil na huky a ty jsi to takhle ústně vzala dneska jenom
0: změna
1: ty nabídky. Tak jo, no. A tak co, jdeme na to?
0: Tak jdeme na to.
1: Tak mějte příjemný poslech, milí rockeři.
0: Ze studia Rádia Čas Rock vás zdraví Kiki Střelcová a Aleš Krejčí.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Tak, už mám zapnutý mikrofon.
1: To teďka bylo trošku na poslední chvíli. Ano, přiznávám se, omlouvám se.
0: Ale chtěl jsem říct o tom mikrofonu, že ladíte Pravé rokové vlny Rádia Čas Rok s Alešem a Kristýnkou za mikrofonem.
1: To je jenom pro pořádek, abyste se nám nestratili. No a přátelé, my teďka jdem otevřít tu bichli rokového kalendária. Kalendář na stránce s dnešním datem hlásí 11. červenec roku 2026. No a svátek slaví hned dva jména, Olga a Helga, takže všechno nej.
0: A pro informaci, do konce roku zbývá 173 dní a v dnešní den se roku 2017 stala tenisovou světovou jedničkou Karolína Plíšková.
1: No ale tak, netrvalo to moc dlouho, že tento úspěch, protože po pouhých 8 týdnech v září téhož roku ji vystřídala španělská tenistka a teď, pane bože, Muguruzaová.
0: A na přelomu tisíciletí, konkrétně roku 99, se radovali Limp Bizkit, kteří se usadili na 3 týdny na vrcholu hitparády s albem Significant Other.
1: A máme tady dvě i významné vzpomínky, ale bohužel smutné, a ta první je na manželku bývalého prezidenta Václava Havla, Olgu Havlovou Rozenou Šplichalovou, která se narodila právě 11. července před 93 lety.
0: 88 let by dneska oslavil legendární český herec, daber, komik a moderátor se nezaměnitelným nejen vzhledem, ale i hlasem Jiří Krampol. Ten nás bohužel v loni opustil a na konci měsíce si připomeneme první smutné výročí od jeho úmrtí.
1: No a protože se dneska slaví i den mochita, je ten víkend, že? No tak si tohoto letního osvěžujícího nápoje můžete dopřát a přikusovat třeba k tomu borůvkový muffin, protože i ten má dneska svůj den.
0: No tak svůj den míváme občas všichni, že jo?
1: Amen. Dobrou chuť, na zdraví, no a teď už tvý oblíbení
0: Stone Sour.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
1: Jako další kapela, která se nám na Holbě ukáže, a můžu říct skutečně známá kapela, jsou javunkovští Witchhammer.
2: Tahle ta česká grupa je tady s náma už od roku 99, takže velmi solidních 27 let.
1: Nejprve hráli různé převzaté písně, například od Deep Purple, Judas Priest a dalších.
2: Na začátcích jejich vlastní tvorby byl zpěv v angličtině, ale dneska už dlouhou dobu hrají česky.
1: Kapela má množství povedených fláků, jako je Ztracený ráj, Přízrak svědomí, Kryptoelita, Tak mě sjíždej a mnohé další.
2: Smečka Witchhammer se dokonce objevila s bandou Thor na jejich společném podzimním turné v loňském roce.
1: No a na Holbě se kluci objeví v pátek 24. července jako první, tedy v 15 hodin. Mimochodem, pokud Basák Witchhammer teď poslouchá, tak ho tímto zdravím. Často Peťu potkávám, bydlí doslova kousek ode mě.
2: Jo, sousedí ani o tom neví.
1: Tak, no.
2: Tak jo, tak jdeme na ně a přejem fajn poslech.

0: 11. po 11:30 dopolední. No, vy jste se teďka mohli vychutnávat sametového hlasu Ozzyho Osborna, který už na to všechno dohlíží ze zhora. Nicméně, přátelé, Black Sabbath vydají svoji první oficiální knížku a můžete se těšit, že v ní budou zachycená poslední léta Ozzyho Osborna. Tak já myslím, že na to se těším asi úplně všichni.
1: To bych taky řekl. No a jak nám před chvílí dozněl song Gods of Rock and Roll, to znamená bohové rock and rollu, tak milí rockeři, i vy se můžete stát právě teď bohové rock and rollu, protože vám nabízíme čas pro vás, okamžik pro vás, kdy si můžete zavolat nebo napsat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
0: Neváhejte a točte.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: Tak úžasná pohodovka od Journey, věřím, že všem z vás, kteří ladíte rádio Čas Rock, takhle při sobotním dopoledni přišla vhod.
1: No určitě, mě bohužel ne, protože jsem si musel odskočit. Využil jsem tohoto songu.
0: Přátelé, ale to jste měli jako vidět, jo? Já už jsem tady byla nachystaná, že jako ho bonznu, on se nakonec praskne sám, jakože no, to je tak, když vám kolega odběhne na záchod a nestihne to. A ty jsi to stihl?
1: Stihl, tak to nebudu, já bych to nestihla. Nebudu tady čurat z okna. Ale stihla si mi napovědět, že si hrábla na WhatsApp.
0: Jo, člověče, píše David z Opavy, zdarec super rádio, prosím o zahrání něčeho od Dogy. Ať nám ta práce na zahradě jde od ruky, díky.
1: No, tak ať mu to jde od ruky, na všem, tak co tam jo, pracuje.
0: Ať vám to šlape, zdravíme do Opavy a tady letí Fatskrmen.
1: Fajn poslech.

0: Rok. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
1: Letní roková jízda rádia Čas rok jede naplno.
0: Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
1: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
0: a další náloží vstupenek.
1: Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas rok.
0: Čas rok.

0: krásným postupným koncem songu The Miracle od Queen. Queeni nám uzavřeli 11. hodinku tady na rádiu Čas Rock ve vysílání Kristýnky a Aleše.
1: Se teď cítím z toho songu úplně taková omámená, jak bych si plula na nějakém obláčku. No, nicméně, přátelé, za necelou minutku nám odbije pravé poledne soboty s datem 11. července. Takže budeme co? Budeme podávat sobotní obídek.
0: Přesně tak. A co zazní k tomu obídku? No k tomu obídku zazní grandžová legenda Nirvana.
1: Jako další tady budeme mít Dimitri.
0: Hlavně nám tím ňam tady nesměs mikrofon, to je byla škoda, to je byla drahá škoda.
1: Pokusím se, doufám, že ta vrana už je na cestě s obědem. Dáme taky si ksejem. Teta, jako my tě zdravíme a nechceme nic říkat, ale už je čas.
0: Tak zprost.

0: No přátelé, my v příští hodince, nebo vlastně už v této, protože právě poledne právě odbíjí bim bam, tak popřejeme jednomu slavnému kytaristovi, budeme oslavovat, no a taky se pověnujeme další partičce, která vystoupí na Holbě rok na grilu 2026.
1: A teďkom přemýšlím právě, protože já jsem to zpracovával, ten vstup pro nás. A teďkom teda, jo, počkej, Citron tam vlastně bude.
0: Je, takže se pěkně osvěžíme. Yes.
1: A tebe jsem teď taky překvapil, že tam bude Citron, že asi
0: jo, no. Já jenom nevěděla, co z tebe úplně vypadne, když jsem tady dělala bim bam, tak to by se nějak ty očička rozjařily, ale ne, je pravé poledne.
1: Ty jsi bim bam.
0: Takže, ze studia Rádia Čas Rok vás zdraví.
1: Zdraví, bim bam a Aleš Krejčí.
0: Dobře, a přejeme dobrou chuť
1: k sobotnímu výkrmu.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Megadeth v rámci podávání sobotního Dlabance na rádiu Čas Rock.
1: Ano, na rádiu Čas Rock. A teďkom vám řeknu, co pak? No, tak si mávala rukou
0: jsme
1: tady.
0: Jsme se tady teďka nějak úplně nechytli.
1: No,
0: nevadí.
1: Tak ten začátek jsme si nedomluvili, to je klasika. Ale teď vám řeknu zdánlivě vytrženou větu z kontextu. Jo, poslouchejte. Potíže s hlasivkami úspěšně zažehnány a dlouho plánované turné oficiálně zahájeno. Za chvíličku pochopíte proč, o komže je řeč.
0: Dámy a pánové, John Bon Jovi předevčírem odstartoval se svojí kapelou tolik očekávanou koncertní šňůru s názvem Forever Tour.
1: A kde jinde mohl startovací koncert začít než v newyorské aréně Madison Square Garden?
0: No a teď už nám nezbývá než čekat a doufat, že si v rámci Forever Tour naplánují i zastávku v Česku. Bože, nechť je toto přání ve vesmíru vyslyšeno.
1: Tak snad bude. A protože legendární kytarista Richie Sambora z kapely Bon Jovi dneska slaví 67 let, tak si tuhle písničku dáme.
0: Tak všechno nejenom jemu, ale taky vám, co dneska něco slavíte, a jdeme na ně. Radio Čas Rock.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

0: Konečně jsem to udělala.
1: No,
0: celý den dneska na to takovou chuť.
1: Zasmáli před tím podkresem, protože tady Kristýnka vymýšlí blbosti a zapínala, vypínala mi mikrofon střídavě. Přesně takhle. No, no, to co dělala.
0: Počkej, tak počkej.
1: Tak to byste z toho měli pěkné houby. Tak.
0: Já se omlouvám našim technikům.
1: Jdeme na to. Na letošní houbě se objeví také česká legenda hard rocku a heavy metalu kapela Citron.
0: Samozřejmě ikona české rockové a metalové scény z počátky datující se do roku 1976, kdy byli orientovaní více k blues rocku.
1: Zlom nastal po roce 1982, kdy začali přitvrzovat a byli více rockový a metalový.
0: V kapese. Teda, když chcete říct tři slova najednou, v kapele se za ta léta vystřídalo několik zpěváků, například Standa Hranický, Aleš Hubáček, František Michalík a nebo Láďa Křížek.
1: No, ti by se jistě do kapsy nevlezli. Aktuálně se na postu zpěvu vyskytují Pavel Hanus a Jiří Rain, u čehož je doplňuje Tania.
0: Třeba to ozdobit nějakou krásnou dámou. Nicméně Citroni se na holbě předvedou v pátek 24. července od 7:30 večerní.
1: No a teď ochutnávka z písní Zpověď. Víkend s festivalem Holba.

0: Artesař se někdy utne, že? Mělo tam být něco jiného, nevadí, špatně mi to kliklo, ale já jsem si tam, jako to je ujeté, jo? Ale víš co, já jsem si tam chtěla normálně dát. Já miluju teďka ten náš podkres na holbu, poslouchej. No.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
2: A víš, co byl problém? Aha. Já to na tobě vidím, ty jsi zase nedala ty brýle.
0: A já je mám v batušku.
2: Ty do toho žmouráš.
0: V batušku, koně, jo no.
2: Sotva vidíš.
0: Jo no, překlikla jsem se.
2: Monitory nahmatáváš, protože je nevidíš. A
0: ten
2: půl
0: mikrofon.
2: Metru. Kde je mikrofon? Tak nic,
0: nicméně, přátelé, Holba Rock na grilu se opravdu nezadržitelně blíží za dva týdny. Za dva týdny, to je tady.
2: To je hned.
0: Já se mega těším, že se poseru, až ty Pretty Mates uvidím naživo. Fakt jako, že se nemůžu dočkat. Ale samozřejmě i na spoustu ostatních. Naše Alešisko čeká premiéra. Ty se taky, si mi prozradil, nemůžeš dočkat, jsi zvědavý.
2: Tak.
0: No a kdo jste taky třeba do dnešních dnů na Holbě Rock na grilu nebyli, přátelé, tak pořizujte zavčas vstupenky, dokud jsou. Ať ty patnáctiny společně všichni oslavíme. No a v chill?
2: Čas kvapí, rychle utíká, letí jako smetí z okna, takže... takže
0: nabízíme číslo sem do studia, protože vám chceme zase dát i takhle při sobotním obědu možnost nechat si zahrát nějakou písničku podle vašeho výběru.
2: Takže to znamená, pište, volejte na telefon 725
0: 33
2: 11
0: 55.
2: Yes!

0: Sobotní den máme v plném proudu, ladíte rádio Čas Rock s Kiki a Alešem za mikrofonem a tohle byly božští Paradise Lost.
1: A na WhatsApp nám dorazila taková zajímavá zpráva s zajímavým přáním, tak bychom to mohli aspoň tak částečně nakousnout.
0: Čaute, dneska bych chtěla pustit písničku pro mého tátu a strejdu, kteří makají na přístřešku. Tak bych jim chtěla pustit písničku Vaška od Ztraceného ráje. Jinak miluju vaše rádio a pozdravuji Kikinu Střelcovou. Vaše věrná faninka Eliška. Ježíš, to je kouzelné. To je prostě nějaká náctiletá kočenka.
1: Krásná zpráva.
0: Má tady i fotečku, takže aspoň víme, jak Eliška vypadá. No a naše milá, hele, my tady tohle, jako tady nemáme, jo? My se ti přiznáme, my jsme s Alešem normálně na sebe koukali a říkali jsme si, ty brďo, co to je? Tak hele, aby jako nám ti naši rokeři neutekli, jo? Tak aspoň takhle.

0: pizza. Přátelé, já myslím, že tohle bychom si potom mohli pustit oslavně na konci letošních oslav Holby Rok na grilu. To je taková fajná umcačka a mě to připomíná od těch, od Kolárovců. Já se to jmenuje, nespomenu, ale víš, co myslím.
1: Jo.
0: Bomba jako špica. Tak hele, taťko a strejdo od Elišky, doufejme, že vám to teda pěkně pošlape a já věřím, že vám to určitě tu práci na přístřižku nakopnou i Hoveda SK, které si naopak přál náš polský posluchač. Bonas, zdraví Mario z Polska a chtěl by taky pozdravit svoji manželku Bětku. Ježišmarja, to jsme teď tím nechtěli nic říct. To tak jenom blbě vyšlo, jo, Mario, prosím tě. Každopádně ještě předtím, než dáme muziku, tak tady se nalákáme a vás naláká Ronnie Atkins svojí zdravicí. No a moje maličkost Kiki Strelcová se s váma pro dnešek rozloučí a přenechám vás Aleškovi.
2: Tak to. Vypadá to z tvých očí, že to dopadne zase.
0: Ne, samozřejmě si dělám legraci, ty si to tady s nima pořádně užij a vy, bando, užívejte víkendu.
2: Začne bordel.
0: A zase brzo, čau!
3: 15 let s tebou, 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
4: Hi, this is Ronnie Atkins from Pretty Maids. Just want to send and pass my summer greetings to all the people and all the listeners at Chess Rock. Stay cool, stay tuned.
3: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

To znělo hrozně. Tak 12. hodinku už zavřela kapela Pulp. A milí rockeři, posluchači, z odpolední frekvence Rádia Čas Rock vás zdraví Aleš Krejčí. Kristýnka sice ještě neopustila mediální dům, nicméně vysílání má pro dnešek za sebou a s velkou nedůvěrou a strachem v očích mi předala vysílání. Čekají nás, doufám, tedy fajňácké 4 hodiny společného času. A co bude a nebude? No samozřejmě budeme pokračovat tématickým víkendem s holbou, nabídnu i pozvánku na takzvaný bouldering a mnohé další. Bude nás samozřejmě doprovázet i hudba, jako například kapela Airfare. Taky si dáme svou láhev v podobě kapely Alkohol. A nebo zazní kapela Hymn. Pokud obědváte, přeji dobrou chuť k výkrmu a mějte suprový den. Fajn poslech, nezbednící rokový.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela The Lemonheads. Máme 13 hodin a za malý okamžiček 10 minut. No a dnešní sobota nese datum 11. července, tedy svůj velký den mají všechny Olgy. Toto jméno je v rámci celého světa poměrně oblíbené s mnoha podobami. Například Olina, Oliona nebo také Helga. Původně je toto jméno ze severu s významem svatá, přinášející spásu. Milé svaté Olgy, mějte krásný svátek a vše nejlepší. No a za malý okamžik zazní kapela Alkohol. Ještě předtím ale pustím ke slovu Milana Gelnera, který vám přednese horoskopy dnešního dne.
1: Sobota bude docela hektická. Přestože jako republika se nacházíme v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové, což není vůbec jednoduché, tak budeme mít možnost zažívat pocity štěstí a euforie, kdy mezinárodní aktivity, ať už sportovců ve Wimbledonu nebo politiků v Turecku, kdy naši reprezentanti budou mít nevídanou šanci zazářit jako nějaký pomyslný reflektor na světové scéně, což v mnoha lidech zažehne pocit národní hrdosti a vlnu pozitivní kolektivní energie. V neděli se bude naše energie obracet více dovnitř do rodinného a domovského kruhu. Lidé budou mít tendenci trávit čas s blízkými a sdílet dojmy a emoce z uplynulých dní. Je to ideální den pro klid, odpočinek v přírodě a načerpání sil před dynamickým novým týdnem. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Rádio.

0: show, 13 hodin, 19 minut, Aaron Lee, respektive Lee Aaron, se songem Metal Queen.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Vzhledem k tomu, jak se nám letošní Holba kvapným krokem přibližuje, věnujeme tento tématický víkend právě tomuto festivalu, který je také oslavou 15. narozenin rádia Čas Rock. No a jak se samo nabízí, pověnujeme se tímto tématákem kapelám, jenž se na letošní Holbě objeví. Jen připomínám, že tato akce se odehraje 24. a 25. července v Opavě u Stříbrného jezera. První kapelou v mém sobotním vysílání je Reflections of Karma. Mezinárodní superskupina založená v roce 2024, takže v hudebním světě stále novinka. Superskupina proto, že tuto bandu tvoří známí hudebníci z jiných kapel, jako je Krucipisk, Gaia Messiah, Pipes and Pins, Tata Boys. Smečka Reflections of Karma je kapela více hudebních stylů, kombinují alternativní rock, hard rock, indie a pop. Borci se toho nebojí a mají v plánu tento rok rozjet jejich vlastní festival s názvem Karma Fest. Malou ochutnávku této bandy dostanete právě teď. Nechte si chutnat. Reflections of Karma, song Fallen Away.

0: s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Až do samotného konce se vám to nechal doznít. Sobota 11. července dozněli Pretty Maids se songem Mother of All Lies. Máme 13 hodin 30 minut, což je naprosto přesně ideální čas pro vaši píseň na přání, takže se mi ozvěte s vašimi tipy, náměty na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Hymn a já už mám na drátě našeho Zdendu Stachova. Ahoj!
1: Agent ze západu, zdraví, zdraví Ostravu, Porubu, ano. A všechny, co poslouchají, co jsou napřímo na tomhle skvělém rádiu.
0: Zdar, agente.
1: Tady Zdenda Stachova, pirát, kapitán. Jasa.
0: Tak co si zahrajeme
1: Jack,
0: podle tvého
1: Jack gusta? Sparrow.
0: Jack Sparrow, yes!
1: Yes. No samozřejmě ty moje piráty zamurku, protože ještě to roznívá, že vlastně na začátku prázdním měl Rofík ty 65, tak na jeho počet si dáme otvíračku z The Thor Glory Running the Storm, což je taková typická running valďácká pecka prostě.
0: Tak na to se
1: a chtěl bych to poslat samozřejmě tobě.
0: Děkuju.
1: Nejlepšímu speakerovi všechno do nejlepšího rádia.
0: To prosím, tak není pravda, že jsem nejlepší speaker, ale nejlepší rádio to opravdu je, to je pravda.
1: Tak. A samozřejmě všem, co poslouchají a zdravím tu naší rokovou bandu bláznů, co jsme je ta banda, skvělá, co se máme rádi a podporujeme se navzájem, což je super, já za to moc všem moc děkuju. Jo, protože já, když mám nějaký debky nebo něco, tak prostě kluci mě prostě podpoří a já jsem za to strašně rád, že mám takovou rokovou rodinu prostě.
0: To je hezké, že to takhle funguje. Mhm.
1: Takže těm bych to taky rád moc poslal. A prostě užívejte krásný víkend, sluníčko svítí, dodržujte pitný režim. Já říkám, rušla nějakou domatonku, nebo pivo si dejte radši.
0: Matonka s pěnou.
1: Tak, matonku s pěnou a užívejte krásný víkend a mějte se všichni rádi a dávejte na sebe pozor.
0: Fajně jsi to řekl. Tak vzhledem k tomu, že song následující od Running Wild má něco málo přes 6 minut, takže ti zazní po reklamách.
1: A jasný.
0: Já ti přeju krásnou sobotu. Užívej den.
1: Tobě taky, Alešku, a děkuju moc za to, že jste fakt skvělý rádio.
0: Děkujeme ti moc.
1: Mějte se všichni moc, moc krásně a opatrujte se.
0: Ty taky. Ahoj. Ahoj, čau.
1: Čau.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok.
3: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
4: A kam, mami? To nás tady necháte?
5: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
6: Jo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

Na rádiu Čas Rock pro Zdendu dozněli Running Wild. No a ti z vás, kteří lezou, nemyslím teď po čtyřech z hospody, ale třeba po skalách nebo po různých stěnách, mám pro vás jeden tip. Hangar Ostrava vás zve do největšího boulderingového centra v Moravskoslezském kraji. Pro doplnění, bouldering je lezení bez lana, na skalách, případně na speciálních stěnách, které k tomu jsou určené. A to právě například v Hangaru Ostrava. Nemusíte být žádní profíci, lezci, protože prostor je tam i pro ty z vás, kteří si to chtějí vyzkoušet úplně poprvé. Na místě naleznete 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, více než 100 lezeckých cest od začátečníků po profíky. No a kdybyste s sebou chtěli vzít děti, i na ně se v Hangaru Ostrava myslí. Je tam totiž dvoupatrový dětský park s různými atrakcemi. No a pokud se budete chtít občerstvit, k dispozici je také bistro a kavárna. Hangar Ostrava naleznete v Porubě na adrese nad Porubkou 2405. Mrkněte na stránky hangarostrava.cz. Teď už Metalinda na rádiu Jazz Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Manic Street Preachers. Tak se jmenuje kapela, která právě doznívá. Sobota 11. července, 13 hodin 59 minut. To znamená prvních 60 minut pryč. Skoro je tady 14. hodina, která nám přinese pár praktických informací o holbě a taky další kapelu tematického víkendu, Kurtizány z 25. Avenue. Mimo tohle všechno zazní Airborne. A taky Jonathan Davis. A nebo nabízím klasiku Money for Nothing od kapely Dire Straits. Skvělý poslech Rádia Čas Rock a příjemné odpoledne vám přeje Aleš.

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Ladíte pravé rokové rádio Čas rok, 14 hodin 8 minut, sobota 11. července. Právě dozněli Olympic s písní Kdo se bojí. Olympici mimochodem byli na minulé holbě Rok na grilu. A ta letošní nabízí mnoho kapel, ale teďkom vám řeknu nějakých pár praktických informací. Tak jak už všichni víme, holba se logicky blíží, takže přicházím s informacemi o tom, jak to tam tak zhruba bude probíhat nebo co se může komu hodit. Festiák se koná v areálu u Opavského Stříbrného jezera, což sebou nese slušnou výhodu v podobě případného koupacího osvěžení. K dispozici je i bezplatná kyvadlová doprava z Kylešovic k jezeru a samozřejmě i zpět. V pátek směrem na holbu od 14 až do 20 hodin a zpět z holby od 8:30 večer až do 2 hodiny ranní. No a v sobotu směr holba od 11 dopoledne do 20 hodiny a z holby stejně jako v pátek, tedy od 20 hodin 30 minut do 2 ráno. Co se týká parkování, tak místní, prosím, nechte auto raději doma. Jinak novinkou je, že si parkovací místo můžete zarezervovat v areálu nejen pro osobáky, ale i pro karavany a obytňáky. K tomu naleznete podrobnosti na stránkách roknagrill.cz, ale míst je poměrně dost omezeně, takže prosím, pospěšte si. No a na holbě bude i stanové městečko, které je pro návštěvníky festiáků zadarmo. V městečku budou toalety, umývárny, pitná voda a chill out stan, kde si můžete oddychnout od případného slunce nebo prostě jen tak. Spoustu dalších podrobností a informací naleznete na roknagrill.cz. Čas rok.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá Ozzy Osbourne se songem I Just Want You.
1: Víkend s festivalem Holbarok na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Pokračujeme témaťákem s Holbou, tentokrát s kapelou Kurtizány z 25. Avenue. Pražská alternativní rocková kapela z roku 1989. Vznikly z hlubin sklepních prostor strahovského klubu 007, který byl v období normalizace pouze jedním z velmi mála míst, kde byl k poslechu poctivý rock. V roce 1993 vyhráli soutěž pro začínající kapely, díky čemuž si jich všimla nahrávací společnost Monitor, která jim umožnila pod jejich křídly nahrát první dvě alba a tím nastartovat jejich kariéru. Na Holbě by se kapela měla objevit v pátek 24. července v 18 hodin. No a kdo se již nemůže na tuto kapelu dočkat, nabízím k poslechu známý song s názvem Omylem. Užijte si poslech rockeřiska.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Money for Nothing od kapely Dire Straits na rádiu Čas Rock. Sobota 11. července, 14 hodin 33 minut. Teď je tak ideální teda čas pro vás, milí rockeři, abyste si napsali nebo zavolali o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

Chlapi sobě od kapely Titanic na rádiu Čas Rock při sobotě 11. července v 14 hodin 39 minut. A následující hudební flákota poletí na Slovensko, poněvadž o píseň na přání si napsal Slavo z Košic, který dře spolu s ostatními na zahradě. U toho mají bohužel počasí celkem na nic, takže se jim příliš ani nechce. Poslechli by si rádi něco, co by mohlo k té práci pořádně nakopnout. Tak milý Slavo, myslím, že mám ten správný recept k nakopnutí. Řekl bych, že by mohli pomoci Grip Incorporated. Užijte si poslech a ať to jde hezky od ruky.

Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.

v rámci témaťáku si to své odehraje kapela Forest Jump a taky uslyšíme hudební novinku týdne. To vše okořeněno muzikou v podání Manowar. A nebo Faith No More. A taky třeba Robert Plant. Všem pracujícím, čím zdravím Erika, ale i nepracujícím, užívajícím si volný víkend, přeji hezký den a fajn poslech hudby Rádia Jazz Rock.

0: Tak slyšeli jste, máte pozdravovat Máti od Alice na rádiu Čas Rock. Máme sobotu 11. července 15 hodin 12 minut. No a teď se v klidu usaďte, nohy na stůl, případně nechte ve volném visu, nechť s nimi volně pohybuje vánek, ono větrat ty nohy je taky někdy potřeba. Nastražte svůj sluchový aparát a zesilte hudební aparát, protože přichází Marcelka Fabiánová s okénkem Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj zakončil loňský rok s téměř vyrovnaným rozpočtem a vytvořil navíc finanční rezervu necelých 10 miliard korun. Ušetřené peníze teď využije hlavně na odstraňování následků povodní, například na opravy vytopených domů místních obyvatel, zničených silnic, ale také na obnovu poškozených škol a nemocnic. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Důležité jsou také úspory, které se nám podařilo realizovat, a to bylo celkem 793 milionů korun, které jsme převážně využili na nové investice a podporu příspěvkových organizací a především programu Živel 3. Investice budou nadále pokračovat. Myslím si, že o zdravých financích Moravskoslezského kraje a o konzervativním a střídmém vedení rozpočtu hovoří především ratingové hodnocení společnosti Moody's, které bylo Moravskoslezskému kraji potvrzeno na úrovni A1 se stabilním výhledem.
2: Hejtman Josef Bělica také vyjádřil podporu zelené energetice v regionu. Jedná se především o malé jaderné elektrárny.
3: Zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
2: Jen doplním, že modulární reaktory jsou malé jaderné elektrárny, které jsou vyráběné sériově v továrnách a na místě se dají složit jako Lego. Využívají moderní systémy, které reaktor například v případě poruchy sami bezpečně uhasí i bez lidského zásahu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Peníze jsou určené pro menší obce na zlepšení služeb pro lidi a opravy veřejných míst. Cílem je hlavně modernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňák.
4: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
2: Jedná se například o obce Bohušov, Budišov nad Budišovkou, město Albrechtice, Osoblaha, Větřkovice, obec Vysoká a nebo Slezské Pavlovice. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: 15 hodin, 18 minut, sobota 11. července a na rádiu Čas Rock dozněla kapela Jimmy Eat World.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Ve víkendu s Holbou jedeme dále. Společnost nám teď bude dělat kapela Forest Jump, alespoň tedy společnost hudební. Foresti vznikli na jaře roku 2001, tedy letos slaví 25 let své existence. Hlavní oslava již proběhla, a to v březnu v Luhas Vegas, neboli Luhačovicích. Původním a zakládajícím po celou dobu stálým členem je frontman kapely Pepa Michálek. Ostatní posty kapely se v průběhu života Forest Jump několikrát obměnili. Chlapi vynikají v hudebním stylu crossover. Tuto smečku jsem už párkrát slyšel naživo a viděl a doporučuji všemi deseti. Vždy to byla energická jízda. Foresti se na Holbě objeví v sobotu 25.7. od 14 hodin. Teď už song nazývá se Zkratky a zkraty z posledního alba Zítřek být nemusí.

0: na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
7: Čas rok.
0: Čas rok.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Rokeři, připravte se.
1: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

0: Jste společně se mnou obklopeni pravými rokovými vlnami Rádia Čas Rock. V sobotu 11. července, 15 hodin 33 minut. Na Rádiu Čas Rock nám právě dohrála kapela Trilobit Rock se songem Z pekla přišel rock'n'roll. A já jsem, milí rockeři, právě zvědavý na ten váš rock'n'roll a jestli přijde z pekla, protože právě teď se mi můžete ozvat sem do studia na telefonní číslo 725-33-1155 se svým songem na přání.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Taproot a já mám na drátě Maxe, ahoj!
1: Čus, bus, citaku, starici Max P, hezké sobotní odpoledne.
0: Hezké sobotní odpoledne i tobě. Tak spust, povídej.
1: No, tak zahrajem si Judasy, Nightcrawler, potom se těším, až na ně příští měsíc půjdu živě do Ostravy, splní se mi jeden ze snů, druhý sen je, že se na Mastery, bo kolega si byl, že mě vezme na jeden den na Tyrschneidera, na Hentalu a na Halloweeny ve čtvrtek na Mastery, se budeme odpovědět na jeden den, no takže jsem to, no a pošleme to všetkým rockerům na hezké sobotní odpoledne, rockové rodině pod vedením Otáka, že samozřejmě, kdyby náhodou Pačes poslouchal, tak Pačesový, no a všetkým dobrým, kdo mě znají, jasné. Ale za tebe jsem strašně rád slyšel, kamaráde.
0: Ty jo, díky moc, toho si vážím. Taky jsem tě rád slyšel, doufám, že se tu dovoláš taky častěji někdy.
1: Ale ty tak všem tam se mi podaří, já už jsem skromný, jako starici v důchodce, rozumíš tomu.
0: Tak cip určitě nejsi, ne?
1: Velký.
0: To největší, jo, tak jo.
1: Kamaráde, to tohle, byli jsme na vyletě a nočka přišla, já jsem víc to samozřejmě naučil, vypravě já. Dědo, ty starý cipe, pojď už.
0: Ty starý cipe, tak dobré, no. Tak to je fajn, ne, to takhle bereš na pohodu, však lidi, jo.
1: Opatrujte se všichni, hezké odpoledne.
0: Ty taky, mějte se krásně, ahoj.
1: Čau.

0: I Wear a Carpenter od Roberta Planta. Trošku se mi tady zamotal jazyk, takže ještě jednou If I Wear a Carpenter. 15:48 a pojďme si společně poslechnout novinku týdne, kterou skvěle připravil náš Proky.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

To tady nezvoním já, ani něco jiného, ale tady je taková hyperaktivní návštěva, bych řekl, která dneska už vysílala a má to za sebou. Tak asi jste únavy. Už přestaň, už stačilo, Kristýnko. Tak fajn, 15 hodin 58 minut na rádiu Čas Rock dozněla kapela Shine Down se songem Monsters. A rockeřiska, před námi poslední společná hoďka. V ní nahlédneme do rockové historie a taky pustíme k poslechu poslední dnešní kapelu tématického víkendu, solovka Aleše Brichty a mezi tím také Brainstorm. A nebo klasičtí AC/DC. A nebo nabízím Valtary. Luxusní poslech a příjemné odpoledne vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

yeah! Given the Dog a Bone od AC/DC na rádiu Čas Rock při sobotě 11. července 16 hodin 11 minut. A právě nás čeká, milí rockeři, malý vhled do rockové historie dnešního data, tedy 11. července. V roce 1999 se kapela Limp Bizkit na skvělé 3 týdny usadila na vrcholu americké hitparády s druhým albem Significant Other. Celosvětově bylo prodáno již přes 16 milionů kopií této desky. V roce 1959 se narodil Richard Sambora, americký kytarista kapely Bon Jovi. Zároveň je spoluautorem textů a hudby v kapele. V minulosti se dokonce podílel na kytarových partech Joea Cockera. Richard dnes oslavuje 67 let. Ke svým 51nám dnes připíjí Samer L. Nahal, baskytarista finské smečky Lordi. Další zajímavosti historie rocku a metalu naleznete na stránkách chazrock.cz. A teď už nás čeká divokej Bill.

0: Na rádiu Čas Rock, The Stage od kapely Valtary. 16 hodin 22 minut.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Dalším účastníkem zájezdu, tedy Holby Rock na grilu, bude zpěvák, ikona rockové, metalové scény Aleš Brychta. Kdo netuší, není si jistý, ale že spoluzakladatelem legendárních Arakain, ve kterých působil na postu zpěváka do roku 2002. Po odchodu z kapely, ale i během působení v ní se věnoval a věnuje vlastně dodnes sólové dráze. I přes jeho zdravotní obtíže se snaží dávat do svých vystoupení, co jen dokáže. Na Holbě by se měl objevit v sobotu 25. července okolo 9:30 večer, tedy jako poslední před stěžejními Pretty Maids. A teď si představme, že je sobota na Holbě a přichází Aleš Brychta s písní Noc kouzel.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni technotrasu.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Stratovarius. 16 hodin 32 minut, takže čas pro vás. Opět a jen zase pro vás, naposled dnes, abyste si zavolali, ozvali se mi pro ten, nebo na ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa, slavíme.

Somebody Save Me od Cinderella. 16 hodin 36 minut a ladíte pravé rokové vlny Rádia Jazz Rock. A já jsem hrábnul na WhatsApp, kde mi dorazila zpráva od Pavla. Co ty na to? Pustit si Ad Infinitum Unstoppable. Dlouho jsem je neslyšel a udělali by mi radost. Bylo by to pro celý Jazz Rock, vás, rokovou šlechtu a všechny posluchače nejlepšího rádia. Tak milý Pavle, děkujeme za krásnou zprávu a Ad Infinitum letí právě teď tobě.

rádiu Čas Rock, kapela Ad Infinitum, 16 hodin 40 minut a já splním ještě jedno hudební přání. Tady do SMS centra rádia Čas Rock mi přišla zpráva od Jakuba Střince. Prosím o zahrání kapely Amarante a jejich píseň Dream. Zdraví Jakub Střince, díky. Tak Jakube, máš splněno?

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Sobotní rebelie na rádiu Čas Rock je u konce. Uteklo to. Díky za zprávy, telefonáty, užijte si všichni zbytek soboty a dávejte na sebe pozor. Svůj pozdrav ještě směřují Ivetce a Jiřímu do Třince, no a my se během tohoto víkendu opět uslyšíme, přesněji zítra v 9 ráno. Do té doby se mějte fajnově, tak ahoj!

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

0: Ahoj, tady Kusovka. Vítejte u poslechu prvního letošního letního speciálu, ve kterým budou mými hosty Petr Pečen, lídr skupiny Dr. Pepe a spolumajitel festivalu Benátská, a také ještě Martin Němec, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel, zakladatel skupin Precedence a Lily Marlene, malíř a spisovatel. Martine, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vzpomeneš na moment, kdy jsi poprvé řekl tak... a budu hudebním skladatelem a založím parádní rockovou kapelu.
1: Prosím tě, takovou větu sebevědomou jsem se nikdy neřekl, ale samozřejmě na střední umprum, kterou jsem studoval, jsem se potkal s člověkem velmi výrazného typu, který se jmenoval Jan Hedl, a časem mu přibyla přezdívka Sahara. Je asi 10 verzí, jak se to stalo, já si pamatuju jedno, ale to vás nebudu zatěžovat. No a protože na střední škole na Umbrom na Soupce každý druhý založil kapelu, tak my jsme z legrace začali si natáčet takové nahrávky doma a pojmenovali jsme naši kapelu Duševní hrob a natočili jsme několik takových fiktivních alb, ke kterým jsem udělal obaly, samozřejmě jako kdyby to byly LPčka. A poslední nahrávka Duševního hrobu už ale probíhala ve studiu v Ypsilonce na tajňačku v noci, byl z toho pak průšvih samozřejmě.
0: A to už vím, o čem mluvíš.
1: To už vzal do ruky Mikuláš Chadimas, tehdy z Extempore, a dělal jakoby produkci a nakonec to vyšlo u Black Point jako nějak po revoluci a existuje ta nahrávka. No a protože jsme si říkali, že bychom se docela rádi veřejně zahráli, tak jsme říkali, že s názvem Duševní hrob asi bolševika neobměkčíme. A protože jsme měli kamaráda takového fantastického, který si oblíbil slovo precedens a začal ho používat jako velmi často, velmi frekventovaně, tak vznikl precedens. A asi do roka jsme měli nějaký první vystoupení a myslím, že to bylo na parníku jazzový sekce a tam pak vyšla recenze.

0: přitroublým názvem Precedent se skrývá hudební objev roku. To celé probíhalo, o čem mluvím. Když jsme založili tuhle kapelu Precedent, tak to bylo v roce 82. Takže hop do současnosti.
1: Ano, přesně.
0: A ta současnost, teda lépe řečeno příští rok, 2027, dobře počítám, bude takovým zvláštním rokem, protože bude 45 let Precedent.
1: Tomu se ještě dostane, ano. Ale já bych teď rád našim posluchačům pustil tvojí skvělou muziku a tou první bude pecka s názvem Soumrakou, která je jako letitá, ale my si pustíme nejnovější studiovou verzi s Danielou Langrovou. Je to nářez, poslouchejte. Soumrak bohů, Precedence.

0: Music.cz. Dá se vůbec říct, Martine, která z těch tvých uměleckých profesí je pro tebe nejpodstatnější, která tě nejvíc baví nebo bere?
1: Ne, to je samozřejmě, to by bylo paradoxní, kdyby mě bavilo něco nejvíc, tak bych to dělal, že jo, a nedělal bych to ostatní. Ale protože já jsem blíženec a jsem trošku takový paranoidní, tak nemůžu být ani bez jednoho, takže já chodím do ateliéru v podstatě každý den, jako do práce a zatím dávám těch 7 podlaží bez výtahu teda. Akorát mám poslední roky pocit, že to je vždycky o patrovejš další rok. Ano. Nicméně tomu se věnuju naplno a pak dělám muziku a ty se věnuju taky naplno. Takže ne, že jedno z toho by byl koníček. Když dělám hudbu, tak ji dělám většinou s kolegou, s Pavlem Nadomou, s kterým už děláme taky neuvěřitelných let a který zažil všechny ty obsazení kapely a s kterým jsem dělal i spoustu hudby filmový a divadelní. No a mezi tím prostě chodím do toho ateliéru a maluju obrazy a v tom příštím roce, protože když jsme u těch vysokých čísel, tak já se dočkám neuvěřitelných, šílených 70 let.
0: Člověk by to do teda neřekl, když by tě potkal takhle jako na chodníku. Teda to jsem, než jsi mi to napsal, tak jsem si tohle to nemyslel. Já jsem si myslel, že jsme tak jako stejně věkově. Mě je 62, ale ty seš o těch 8
1: věc. Sex, drogy a rock and roll dělaj svoje.
0: Jo, ano.
1: A já se hodně cítím jako puberťák celý život. Takže takový jako puberťák, který trošku hůř možná někdy chodí, když se bolí kolena, ale furt se cítím vlastně jako... Forever Young.
0: Jo. Dáme Větrný mlýny. To je pecka z jakého období?
1: To je pecka, která vznikla tak před 3 roky asi a zpracovali jsme to všechno na desku aktuální od Stíny Černé.
0: Ano.
1: A
0: kterou si myslím dneska přines.
1: Kterou jsem dneska přines.
0: Začeš, děkuju, protože ji v archivu ještě nemám. A ta tam nesmí chybět, protože to je fakt hodně dobrá práce. Jdeme poslouchat Větrný mlýny, Precedens, dneska po druhý.

0: byly větrné mlýny od skupiny Precedence, mimo s tím ještě stále Martin Němec, hudební skladatel, malíř a spisovatel. Příští rok se ti schází několik tvých význačných jubilejí. Tak jsme si řekli, že si o tom něco řekneme, tak ty už si tady prozradil, že slavíš 70, ale co dál?
1: No, hlavní věc je, že příští rok skupina Precedence slaví neuvěřitelný 45. výročí. Já vždycky říkám, že jsem se smál Petr Vendovi, když už hráli 25 let Olympik, proč se na to nevykašlou. A dneska už chápu, proč se na to nevykašlou, protože ta hudba Čelka strašně okysličuje jako a dodává mu nějakou novou energii. A,
0: to podepisuju.
1: A ty koncerty jsou strašně důležitý. Ale zejména celá ta parta, která vznikla kolem Daniely Langrový, je úplně skvělá. Ona vlastně doporučila prostě kytaristu a pak doporučila bubeníka a vznikl z toho takový kompaktní spolek a myslím, že tu energii i velmi dobře předáváme posluchačům a máme z toho hraní obrovskou radost.
0: Hmm. Kolik jsi vlastně vydal celkem alb za svoji éru skladatelskou a počítejme jak Precedence, tak i Lily Madeleine. Na to nesmíme zapomenout.
1: Jasně. Lily Madeleine jsou tři desky, Precedence. Když nebudeme počítat výběry různý, že jo, to je nesmysl, tak těch základních alb šlo 5 nebo 6. Já jsem strašně špatným archivářem.
0: Sám sobě v hlavě.
1: Sám sobě. Ano. Ale protože jsem mezi tím vydal, založil kapelu Basic Beat, která vydala dvě desky prostě a se Saharou jsem nahrál několik desek zase pod jinými názvy a pak jsem vydal nějaký alba ezoterický hudby. Takže já mám na kontě asi 30 až
0: tak.
1: Alb. Vím, že nějaký fanoušek, který na rozdíl ode mě má všechny ty alba, tak to vyfotil na zemi a že už to byl takový kobereček, jako docela slušný. A někdy třeba nemuseli být, to posoudí někdo jiný než...
0: Ale jo, tak to stačí asi 30 až 40 alb mít za sebou, to je bomba. Ještě jsme zapomněli na jedno jubileum,
1: ano.
0: Doba ledová.
1: Doba ledová bude mít 40 let, no, jinak se to sešlo všechno.
0: Takže Doba ledová 40, ano. To je kultovní album muziky, kterou si dělal vlastně poprvé natočenou s Bárou Basikovou.
1: No, jasně.
0: A bylo to takový zjevení na české rockové scéně. Prostě nikdo to neuměl moc zařadit, co to je. Ano. On to nebyl ani Big Beat, nebyl to ani New Wave. Vlastně víceméně to tahlo k nějaký novoromantice.
1: Určitě.
0: To si myslím, že jsi poslouchal Ultravox a tady ty Jazzu a tady ty kapely, jakože jsme oba poslouchali.
1: Ultravox se govil, ne.
0: No, to, a mě to fungovalo taky hodně.
1: A podobně.
0: Ano, Eurythmics,
1: ano. Jasně. Pečváky samozřejmě. Bylo to taková doba, kdy jsme patrně, prostě člověk buď to má štěstí, nebo má smůlu a my jsme měli štěstí, že v nějaký správný době, když už jako ten bolševik tak skomíral, tak jsme přišli s hudbou, která byla hodně syntetická, což v tu dobu úplně u nás nebylo zvykem a do toho ten Bářen téměř operní hlas, jo, tak jsme něco takového vytvořili. Byla to první moje autorská deska, protože
0: ano.
1: My jsme se předtím rozešli se Saharou, který byl autorem většiny repertoáru. A vlastně první skladba, kterou já jsem v životě složil hudbu i text, jsem se sedl jednou a udělal jsem to poměrně rychle a to se jmenuje Doba ledová.
0: Další pecku, kterou si pustíme, tak jdeme zase do současnosti. Marie Bladová, co bys nám chtěl říct o tady ty písni a kdo je Maruška Bladová? To je nějaká tvoje známá?
1: Prosím tě, já nerad hrozně vysvětluju texty, že jo? Protože si myslím, že je mnohem zajímavější, stejně jako u obrazů, když si ty příběhy k tomu vytvoří ty posluchači nebo ty diváci. Hmm. Protože to nejde mít manuál jako k něčemu, co je nějakým uměleckým dílem, takže ať se o tom myslí každý, kdo chce, co chce.
0: Když si to poslechne.
1: To divná ženská, to v každém případě.
0: Jo, a tak my s ní někdy se známíš, ano, ano, ano, divný ženský rád.
1: Podle toho jestli v noci nebo přes den, jsou dvě různý.
0: Tam jsou, ano, takže je to Jekyll a Hyde.
1: Ano, přesně.
0: V ženské podobě.
1: Je to tak, člověče.
0: Tak jdeme poslouchat.
1: Ano.
0: Marie Bladová, Precedence.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Máš za sebou spousty koncertů, je nějaký, na který vzpomínáš nejraději?
2: To je strašně těžký říct, protože ty koncerty s tou současnou sestavou vlastně lidí v generaci mladších, například kytarista Karel Vošta se narodil rok po tom, co už byl prezident, tak je to, ale ty lidi tomu dali novou energii, jak říkám, a my se těšíme na každý koncert a užíváme si to, ať to bylo třeba v Sono Centrum, kde jsme dělali před kapelu skupiny Slayit, ale hráli jsme 50 minut a bylo to v Sono Centrum v Brně, což je úžasný prostor.
1: To jo, já ho znám. No,
2: ale nebo zase v Broumově v undergroundovém klubu Eden, který má úplně odlišnou atmosféru. Jsme si užili přenádherný koncert, takže já myslím, že jsme takový adaptabilní a že si, tím, že si to užíváme, jo, tak jestli je to úplně underground, nebo jestli je to obrovská scéna, je vlastně jedno, protože je důležitý s těma lidma navázat tu komunikaci a o tom to je. A předat si tu energii.
1: Sakra. Ano, a je jen jedno vlastně prakticky, kde.
2: Je to tak.
1: Martine, kolik odstínů má z tvýho pohledu černá barva?
2: Já myslím, že mnoho, protože já jsem třeba milovník černobílých filmů a vím, že kamarádovi děti tomu říkají, že to nejsou černobílý filmy, ale šedivý. Ale těch odstínů černý je mnoho a skrývají se pod něma různý příběhy. Já se přiznám, že si myslím, že jsem poměrně radostný a veselý člověk a v té tvorbě hold se vždycky objevuje ta temná stránka, jo, kterou určitě mám a která mi připadá zajímavější, protože jsem kromě jiného milovníkem hororu a když děti na škole četli Malýho Bobeše, tak já jsem četl Edgara Allana Poe.
1: Takže Havrani a tady to všechno probíhalo.
2: Ano, Vrány a Havrani je třeba název předposledního alba Lili Marlen.
1: Od stíny černé si teď dáme, což je vlastně titulní pecka nejnovějšího, velmi zdařilého alba skupiny Precedence. Jdeme na to.

0: pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami, to nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Nenajdeme precedens na netu, pojďme si ještě říct, aby naši posluchači mohli zapátrat, co je okolo tebe aktuálně novýho a okolo skupiny. Precedens samozřejmě i Lily Marlen v současné době.
5: Myslím, že když si zadáš www.precedens, tak si čtu doma. Prostě já řeknu, že mám svoje stránky, kde jsou k dohledání i moje obrazy, i v obě kapely a všechno. Tak. A to je www.martinnemec.art.
4: Art.
5: Ano, a tam to, se dá najít úplně všechno, tam jsou odbočky na všechny strany.
4: Art.art, tomu rozumím. Ano. V tom případě úplně, totálně. Tak jo, děkuju. Já ti moc krát děkuju za dnešní posezení tady v letním speciálu, že jsme si tady mohli připomenout precedens jednu ze zásadních českých rockových kapel. A
5: můžu tě skočit do řeči ještě, ano? Protože k tomu příštímu roku, k tomu výročí 45. ke kterému chystáme řadu koncertů a různých věcí, by měl, nebo vyjde určitě kniha všech mých textů, co jsem kdy napsal pro obě kapely.
4: Super.
5: A bude to vydávat asi nakladatelství Maťa.
4: Tak jo, tak děkujeme Maťovi, ne?
5: Ano. A já děkuju vám za pozvání a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
4: No a než tu přivítám Petra Pečenýho, zpěváka skupiny Dr. Pepe, tak si pustíme jednu ládovačku a bude to Divá bára a letíme pryč.

0: Music. CZ.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je doktor Petr Pečený, lídr skupiny Doktor PP a spolumajitel festivalu Benátská. Petře, ahoj.
2: Ahoj.
1: První otázka je absolutně jasná. Kdy a kam máme letos vypálit ze svých kutlochů na Benátskou?
2: Je to v takovém tradičním našem termínu, je to poslední víkend v červenci a je to začínáme ve čtvrtek 23. července a končíme vlastně v neděli 26. července nad ránem, takže v podstatě tři festivalové večery.
1: No a protože tu letos zahrajou čím dál tím populárnější Proteus, který si jsem taky pozval, tak si teď od nich zahrajeme pecku s názvem Zrozený pro Big Beat. Tak to známe, že jo, Petře? Že jsme se tak jako trošku zrodili pro Big Beat, nebo ne?
2: Ale už je to dost dávno,
1: jo,
2: jsme se zrodili pro Big Beat.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: Jaký parádní kapely zahrajou na letošní Benátský? Pojďme teď představit Den pod ní, jestli to máš nějak připraven před sebou.
2: Vždycky čtvrtek je tematický, takže ve čtvrtek jsme udělali slovenský večer. Takže tam bude Richard Miller, Petr Nať, No Name a Horkýže, Slíže. Na té druhé stage máme takový rockovej a hodně punkovej večer, takže tam budou totální nasazení, my tam budeme s Doktorem, budou tam Fialky, bude tam můj brácha s Budulínkem, svojí kapelou, bude tam Proteus, jak jsme říkali, a bude tam Záviš, který to je kníže pornofolku, jak mu říká Radek Pastrňák.
1: Ano, ano.
2: Takže na to se těším já, ten má úžasný písně. V pátek headliner je Roxette, taky tam budou ale Činasky, bude tam Jága, bude tam Valda Gang, budou tam Škvoři, David Koller, Bastard, Žlutý pes, Turbo. V sobotu bude Lucie, potom bude Jirka Macháček z Mygen 21, který nás dlouho nebyl, pak tam budou Vohnouti, Michal Hrůza a bude tam Brutus, legenda, která tam má vždycky obrovský úspěch. Bude tam 13. století, na který já se těším, protože taky totální kult a už se mi neslyšel tisíc let. Bude tam Aďa Křížek s Krejsonem, Vítkáči, s kterým my jedeme teďka vlastně šňůru.
1: Jak jsi sám jmenoval, tak tu zahrajou i Turbo. A od nich si dáme Vidím tu lásky svý stát, což je pecka, kterou pro Turbo složil současný kytarista skupiny Kiss, Tommy Tyre. Jdeme poslouchat Turbo.
2: Já se
1: a Vidím tu lásky svý stát.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Ale jak složitý je například objednat, získat na takovýhle kultovní festival takovou kapelu, jakou je Roxette a jak velký je celý jejich tým? Je to na objednání menšího hotelu?
3: Hele, je to složitý, to je asi tak, že nejdřív na to musíš, nejsložitější je sehnat ty prachy. Já jsem se shodou okolností s tím manažerem od Roxette potkal, když tady hráli, myslím v říjnu, tak jsem se potkal jak s ním, tak s tím jejich, jako šéfem toho jejich týmu, který se o ně stará, který byli oba hrozně příjemný, tak doufám, že to bude i jako na place dobrý, zatím ta komunikace je super. Samozřejmě záleží na tom, jak ta kapela pochopí, že nemůžeš udělat třeba všechno, jo. Že prostě, no ale zrovna s těma Roxette se komunikuje zatím velmi dobře, no.
2: Na koho se nejvíc těšíš z českých kapel, nebo spíš bych se měl zeptat, na jaký kámoše se nejvíc těšíš? Ty už si tu jmenoval, že jste velký kámoši s Vítkovo kvartetem, se kterýma jste se zkamarádili a jezdíte spolu nějaký koncerty, tak to musí být hodně jako živelný. Ale no, Žlutej pes, Helima a tak, vej, tak...
3: Ale na Ondru se těším moc, protože já jednak mám rád Žlutý psa jako muziku, jednak my se známe tisíc let a vždycky se strašně rádi vidíme. Určitě se právě těším na to Turbo, na Činasky, no a samozřejmě na Luci, protože s Michalem Dvořákem a s klukama se znám taky tisíc let. Samozřejmě Richarda Millera, s kterým jsme byli zase hráli v Americe na festiáku. Je tam spousta lidí, kterých prostě si vážím a který vždycky rád vidím. No. Bohužel někdy se tkne tím stylem, jako když jsem se dva roky potkal Divoký Billy a nějak jsem se s nima zdržel. Bohužel druhý den jsme hráli asi o tří s mojí partou, takže to byl jeden z mých, řekl bych, nejkrutějších koncertů, co jsem kdy zažil. No ale jo, prostě jo. To k tomu festiáku.
2: To jo. Znáš kapelu Doktor Pepe?
3: No zatím ještě jo.
2: Tak.
3: Tak ty znáš, taky, ty tatu, znáš.
2: No stoprocentně. Hele, dáme od vás, víš, kdo já jsem, tak...
3: No hurá,
2: že jo, vy?
3: Konečně pořádná muzika u tebe v rádiu.
2: Doktor Pepe, jasně, jdeme na to.

0: Music.
1: CZ. Co je novýho okolo doktora PP? Dostávají se ke mně informace, že už by to chtělo třeba jako nový album, nebo aspoň EPčko, nebo aspoň single. Tak co k tomu máš?
2: No, my jsme udělali loni single, nebo písničku novou, protože my jsme loni neudělali. No a měli jsme z toho rád, že ty lidi, že to zrovna zafungovalo jako neskutečně. Hodně se to hrálo v rádiu. Má to přes milion shlídnutí, asi 1 200 000, myslím, to má shlídnutí za ten rok na YouTube, což je dobrý. No, takže jsme se navnadili, že bychom mohli ještě něco udělat a lidi za náma taky chodí, protože na koncertech třeba tahle písnička strašně funguje. Takže připravujeme, já si myslím, že tenhle rok já bych chtěl, mně se nechce dělat album. Já jsem přešel na takový ten model, že radši jako dlouho pracuju na jedné písni nebo dvou a potom na ně uděláme klip, takže já věřím, že určitě fanoušci se letos dočkají minimálně dvou věcí, ale přeci jenom my jednak hodně hrajeme a já mám i jiný aktivity z Benátska, takže já bohužel se k tomu doktorovi chovám občas jako trošku macešsky, ale vzhledem k tomu, jak to funguje teďka na koncertech a že lidi opravdu jako to mají rádi, tak určitě se tomu letos budu věnovat víc a i kluci z mý kapely a rád bych, aby jsme jako dvě písničky letos udělali, no.
1: Na Benátský hrajete v jaký den, od kolika hodin a na jaký stage? Pojď ještě pozvat konkrétně na váš koncert.
2: My tam hrajeme v Magna hudebním stanu a hrajeme někdy odpoledne a úplně přesně nevím kdy. To bych kecal, já to tady nemám napsaný, ale je to někdy odpoledne, spíš jako v jednom, my jsme jako jedna z hlavních kapel v tom stanu, takže to bude v nějakém čase takovýmhle, no, ale určitě to prostě někdy podvečer, tak odhaduju podvečer čtvrtek, no.
1: Tak na Benátský taky zahraje David Koller, to je dobře, že se tam pozval a dáme si od nich spokojenou.

0: Na jaký adrese na internetu najdeme Benátskou?
1: Hele, ono je to www.benatska.cz.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům, že na adrese, na facebookové adrese Fine Rock budou soutěže o lísky, tak si to nenechte ujít. Petře, moc krát dík za pokec, ať přijde spousta lidí. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní, ahoj.
1: Děkuju a já moc děkuju všem, kteří k nám chodí, protože kdyby jich nebylo, tak
0: žádný
1: festiák.
0: Jasně.
1: No, takže za to jsem moc vděčný a moc se kladím. Tak se mějte krásně.
0: Ahoj, Petře.
1: Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou bude Veronika Krejzová, frontmanka skupiny Anacreon. A taky se tu dozvíte, jak to bude foukat na Rockfestu v Dačicích. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin. Ahoň.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
0: Čas rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který začneme ve společnosti americké sestavy Camelot. Ta dokončuje práce na svém z Brusu novém albu, které by mělo spatřit světlo světa na konci letních prázdnin. Bude to 28. srpna, o finální zvuk se postará Jacob Hansen a ponese celkem 15 písní, na kterých se podílela celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba Tobias Sammet, Billy King a mnoho dalších. My si z toho jejich díla jeden kousek dáme v plné parádě a vy můžete sami posoudit, jak se jim to povedlo.

Kamelot, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a teď je tady něco pro všechny fanoušky legendárních Black Sabbath, a to z Bruce'u nová kniha. 500 stran velice zajímavého počteníčka, taky fotografií, pod kterými je podepsaný světoznámý Ross Halfin, a k tomu rozhovory se samotnými členy, to všechno může být vaše za necelé 3 litry. Taková je v přepočtu cena základní varianty této lahůdky, ale bacha, můžete mít i dvě limitky, které vyjdou na 18 nebo necelých 27 tisíc korun. Jakou variantu zvolíte, to už je jenom na vás, ale bacha, v těch limitovaných sériích je jen omezený počet kusů.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je Sonáta Arktika, která oznámila termíny turné. Na něm jim bude dělat společnost německá sebranka Rage a odstartuje 15. dubna příštího roku. Mají v plánu objet celkem 16 zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. 21. dubna se zastaví ve zlínském Masters of Rock Café a máme se těšit na unikátní show za doprovodu orchestru, který tomu dodá úplně jiný šmrnc.

televizi Revel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to s legendárními Hardline, kteří mají pro své fanoušky opravdu smutnou zprávu. Ta se týká jejich nadcházejícího turné, které se bohužel nekoná. Důvodem je zdravotní stav jejich frontmana Johnnyho, který dal na rady lékařů, aby se zbytečně nezatěžoval. Jejich zlínský koncert byl naplánovaný na 14. listopadu a tak nezbývá, než zakoupené vstupenky vrátit tam, kde jste si je koupili, a to nejpozději do 15. prosince. No, co se dá dělat, každopádně držíme palce, ať je brzy v pořádku a opět se s kapelou objeví na koncertním pódiu. My se společně s nimi pro dnešek i rozloučíme. Díky, že jste se taky přidali, a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců. Tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Začnu jménem, které vám možná úplně nebude povědomé, ale obličej by vám mohl napovědět. Dave Bakš, kytarista, který stál u zrodu kapely Sum 41. Působil v ní až do roku 2006, kdy se rozhodl založit vlastní uskupení Brown Brigade. Chtěl se více zaměřit na metalovější styl. Ale jim to vydrželo pouhé 3 roky. V roce 2015 se vrátil do Sum 41 a hrál s nimi až do konce. Jinak tedy, narozeniny slaví 26.7. a letos to bude 46 let.

Nyní je před námi kapela, kde slaví rovnou dva členové, System of a Down. Červencovými oslavenci jsou Daron Malakian a John Dolmayan. Ohledně kapely je to vlastně pořád stejná záležitost. Oficiálně se nikdy nerozpadli, ale do nového materiálu se jim úplně nechce. Že je to vůči fanouškům tak trošičku sobecké a nevděčné, no tak co už, pánové evidentně vidí všechno jinak. Takže si pořád musíme vystačit se staršími hity. Naštěstí jich je dostatek a jeden z nich si dáme.

V rok speciálu nyní budeme vzpomínat na hudební období začátku 90. let. 15. července 1952 se narodil Mark Steven Bell. Celý hudební svět ho ale zná pod uměleckým jménem Mark Ramone. Ve slavné kapele měl na starost bicí. Nebyl sice původní bubeník, ale je nejdéle žijící člen té nejstabilnější sestavy. Letos oslaví 74 let, takže mu přejeme pevné zdraví.

Jsme zpátky ve studiu, kde pokračuje Rok Speciál. Dnes na téma červencových oslavenců. I v další kapele slaví v červenci dva členové. A v úvozovkách jsou oba jediní aktivní. Sir Brian May a Roger Taylor. Po smrti Freddieho Mercuryho se basák John Deacon rozhodl opustit hudební svět. May a Taylor to od té doby táhnou společně. Chvíli spolu s Rogersem, anebo už delší dobu s Adamem Lambertem. My si ale samozřejmě dáme klasickou sestavu věhlasté kapely Queen.

No a jsme v závěru aktuálního rok speciálu. Před námi ještě jeden oslavenec, kterým bude Jacobi Širix. 28.7. oslaví kulatou 50. A já si myslím, že takový malý předčasný dáreček dostal letos Hradci Králové. A to na 31. ročníku Rock for People. Na Paparoč přišlo obrovské kvantum lidí a hlavně, ne že by jenom přišli, s kapelou si od začátku prospěvovali jejich texty, z čehož byl Jacobi opravdu dojat. Takže to netrvalo dlouho a byl oznámen listopadový koncert v Praze. Jestli tam bude podobná atmosféra, tak to bude vážně jízda. Ode mě je to pro dnešek tedy poslední klip. Díky za váš čas a uvidíme, respektive se uslyšíme zase příští týden.

0: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami, to nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera, chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jo.

na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rozhlas Rok slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rok 15. narozeninám. Pořád stejně skvělí moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného, teď zrovna letního povídání zvaného Backstage. Léto je v plném proudu jsou taky i festivaly. No a ti z vás, kteří pravidelně jsou součástí ať už televize Rebel nebo i rádia Čas Rock, tak možná tuší, kde se zrovna nacházíme. Opava, Stříbrné jezero a tím pádem se budeme bavit do festiáku Holba Rock na grilu a se mnou je Patrik Kohut. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Davide, zdravím diváky.
0: Tak, my se blížíme v podstatě k dalšímu festivalu Holba Rock na grilu, ale udělejme nejdřív takové, řekněme, malé ohlednutí, protože rok 2025 byl ve znamení toho, že se po dlouhých letech měnilo místo právě tady u Stříbrného jezera. Ty mi řekni, jak to vlastně proběhlo, jestli to bylo jakože kvitováno kladně, či záporně, lidi byli zvyklí jezdit do Kylešovic. Jak to probíhalo loni?
1: Je to tak, já mám z velké míry pozitivní ohlasy. Samozřejmě nikdy nemáte úplně ve 100% pochvalu, protože vždycky je to zlepšovat, ale pokud jde o místo, nenarazil jsem na nic negativního, protože v Kylešovicích to bylo sice fajn, byla to nádhera, byli jsme na poli a tady jsme zase na louce, nádherné, velikánské a hned vedle.
0: A to si myslím, že je velký bonus, který byl.
1: Určitě, určitě, i když musím říct, že mě trochu překvapily prvotní komentáře, kdy jsme loni oznámili vlastně, že festival přesouváme ke Stříbrnému jezeru, to znamená, že budeme u vodní plochy, což podle mě je fajn, když si v létě můžeš prostě zajít zaplavat do vody v blízkosti festivalu a tak. Byly takové hlasy, jako to bude utopený a podobně. Já bych to nechtěl zakřiknout samozřejmě, jo, klepu na dřevo, které tady nemám tak na zuby, ty neschoře, jak se říká. No a nevím o tom, že by se takovéhle neštěstí tady stalo loni a doufejme, že taky letos budou všichni naši návštěvníci, abych tak řekl, uvědomělí a nepolezou do vody s dvojkou v žíle, jak se říká.
0: Rok 2026, tedy další ročník, je před námi termín?
1: 24-25 červenec, pátek, sobota, jako vždycky, předposlední víkend v červenci. Co dodat?
0: Co dodat? Když se tady můžou lidi, nebo když se otvírá areál, což znamená, já jsem natěšený na to, že budu slavit narozeniny, takže kdy tady můžu v ten pátek přijít?
1: My budeme všechno postupně zveřejňovat na webové stránce festivalu, což je rocknagrilu.cz, nebo na facebookovém profilu festivalu a tak dále, ale snad dobře zalovím v paměti a povím, že areál otevřeme hodinu před první kapelou, to znamená, že otevíráme ve 14 hodin.
0: Na 14 hodin.
1: První kapela začíná v 15.00.
0: Ok, teď se budeme bavit tedy o tom podstatném, což znamená tedy ten hudební line-up. Sestava je velmi silná, aspoň pro mě teda. Souvisí to trošičku i s tím, že rádio slaví 15 let letos?
1: Tak souvisí i nesouvisí. My jako organizátoři festivalu se vždycky snažíme, aby Holba Rock na grilu byl naplněn co nejlepšími jmény a hlavně, aby šlo o interprety, alespoň z velké většiny, které, řekl bych, rotuje Rádio Čas Rock, které je tou hlavní hvězdou festivalu vlastně společně s vámi, s fanoušky. Takže ano, snažili jsme se a přišli jsme letos s takovou novinkou, tak kterou se určitě budeš ptát, je to kapela takzvaně ze zahraničí. I když slovenské kapely míváme taky, ale
0: nepočítáme je za zahraniční. Tak. Jasně, jasně. Pretty Mates, to jsou jasně headlinesy toho.

0: letošního ročníku. Máš nějaké, no pro mě ano, máš nějaké info, jak se pánové třeba těší na české fanoušky, nebo ne?
1: Tak co vím a jakou mám osobní zkušenost s kapelou Pretty Maids, tak se do Česka vždycky těší. Protože je to světově proslulá kapela, co si budeme povídat. Všichni známe, je tady s námi už od první poloviny 80. let minulého století. Ovšem, ne všude má tak silné a početné publikum, jako je v Česku. Takže pokud vím, tak ano, těší se a jezdí sem poměrně často.

0: Já si tady projíždím onen line-up, což znamená druhý řádek toho, co je na rocknagrillu.cz, jsou dvě jména. Za prvé Tři sestry a za druhé ano. Ivan Mládek. Tři sestry, to je taková klasika, jakože Fanánek, jaký má třeba vztah tady k šazroku, k rádiu a podobně? Je to pařba po většinu, jak to má dneska?
1: Já myslím, že teď už to nejsou pařby zdaleka. jak všichni stárneme, nikdo předtím neuteče samozřejmě, tak už i tyhle ty kapely, které byly konkrétně Tři sestry, byly známé tím, že jejich koncerty a potom po koncertu to byl jeden velký mejdán, večírek do rána, tak teď už to tak není, jako pivko se určitě dají, ale nemyslím si, že by se tam někde střískali a že by Fanánek vystupoval nějak jako pod vlivem. Myslím si, že právě naopak, že jak člověk se dostane k nějakému věku cca 60 let, tak už spoustu věcí...
0: Pomalu,
1: to si řekl.
0: Řekl jsi ve věku 60 let, jo, já tady to ono další jméno, Ivan Mládek, tomu je snad už 85 nebo kolik mu je roku. Jak se, myslíš si, jak se mu tvářil Ivan Mládek na to, že mu někdo řekl, hele, pojď na, já budu říkat metalový festival.
1: No to já nevím, nebyl jsem u toho, protože jsem jednal s jeho manažerkou, ale nepamatuju si, že by vznesli dotaz typu a opravdu se tam hodíme, opravdu tam patříme. Nestalo se to, ale ono je to, myslím i tím, že Ivan Mládek už v minulosti vystoupil na podobných akcích, jako je Holba Rock na grilu a on se nebojí a taky nemá čeho, protože nevím, jak ty, Davide, ale já neznám nikoho, kdo by neměl rád Ivana Mládka.
0: Myslím si, že všichni budou zpívat Jožina z Baří na další písničky.
1: Všichni zbožňujeme Ivana Mládka, všichni známe jeho písničky, jeho inteligentní humor. Mně se na něm líbí, že on nikdy nesklouzl k takové té prostě prvoplánové té zprostotě a že je prostě fakt jako vtipný po celý svůj život. A jak jsi říkal, je mu hodně přes 80 a pořád se mu
0: je
1: chce.
0: Akční.
1: Pořád je akční, pořád se mu chce a baví ho to, je to vidět na těch vystoupeních.
0: Podobné jméno, jak ti říká, že pořád se mu chce a pořád je akční, tak je Aleš Brychta. Což je člověk, se kterým jsem se měl možnost setkat asi 14 dní zpátky a skutečně to je podobné. Zaspívá písničku a znají úplně všichni. Těší se třeba Aleš Brychta tady na Holbu, je to pro něho specifické, nebo pro nás? Je to něčím speciální?
1: Co vím zase od jeho managementu, tak Aleš se moc těší. Stejně tak jako jeho kapela. A Aleš je prostě legenda. Protože dneska, když se podíváme na nové umělce, tak kolikrát já teda se musím přiznat, že mám trošku problém se zorientovat, kdo je kdo, jenom podle poslechu, ale když zaspívá Aleš Brychta, tak je vám okamžitě jasný, že to je Aleš Brychta. Je to prostě legenda, která na festival Holba Rock na grilu patří, stejně tak jako na jiné rockové a metalové festivaly. A jak jsi říkal, jde o to, že člověk si s ním může zaspívat. A já to mám taky rád, jo, prostě když můžu někam zajít na festival nebo podobnou akci a můžu si tam taky zabroukat písničky, které znám a je to úplně jiný zážitek, než když jenom koukáš a moc nevíš, co se děje.
0: Další jméno je hodně spjato s rádiem Čas Rock, ale nejenom s tím, a to je samozřejmě Citron. Zajímá mě jedna věc, protože Citron v letošním roce slaví několikero výročí a zmíním dvě alba zásadní, Plní energie, to je 40 let a Rebel je Rebelu 10 let. Bude tato show třeba na Holbě něčím specifická právě třeba v souvislosti s těmahle výročíma nebo výročími?
1: Těžko říct, co vím, tak Citron vždycky chystají nějaké překvápko a překvápko je od toho, aby překvapilo.
0: Dobře.
1: Takže my to vlastně nevíme, ale co je jisté, tak určitě zazní pecky typu Rebizor, Rock, Radegast a tak dále. Zase písničky, co všichni známe, písničky, které se nikdo nás nebifloval, abych tak řekl, z nějakého zpěvníku nebo jako učivo z učebnice. Prostě člověk má ty písničky tak nějak jako zaryté v paměti a ani neví, jak je to možný, ale ty texty si pamatuje. Tak to je podobný případ vlastně jako ten Aleš Brychta.

0: z dalších jmen, které tady jsou, tak mě zajímá jedno, které ne až tak pravidelně vydáváme na festiácích, a to Kurtizány z 25. Avenue. Je náročné tuhle formaci tady dostat? Já je až tak moc nevydávám.
1: No, úplně jednoduché to není, vzhledem k tomu, že frontman kapely Tomáš Vartecký, který vlastně momentálně zpívá v Kurtizánách, on je zpěvák teď, jo, mimo to, že hlavní skladatel, kytarista, kapelník a tak dále, on měl určité osobní problémy, ale kdo je nemá, čas od času, že ano, dal se dohromady a zamakali jsme, jak se říká, podařilo se nám tu kapelu sem dostat. Já jsem sám zvědav, jaký to bude, moc se na to těším, protože Kurtizány z 25. Avenue jsem nikdy neviděl jako trio. A teď to vlastně bude trio.
0: Taková jakože premiéra, dalo by se říct.
1: A kdy ten Tomáš bude i zpívat, jo, a myslím si, že to bude velký zážitek teda.
0: Další kapely, které tady jsou, tak by mě spíš zajímalo, jestli bys na nějakou, řekněme, vyzdvihl. Cocod Minute, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor, Reflections of Karma, Witchhammer. Je něco takového pro tebe, jako pro promotéra, tady z těhle, co jsem říkal, jakože jo, tak na to já se těším?
1: Já se těším na všechno. Fakt vím, že to je kliše, když promotér tohle říká, ale já se fakt těším, jo, protože Forest Jump, to je jasný. Pepa Michálek, to je úplný blázen, který do toho dává úplně všechno.
0: Ano.
1: Na to se těším vždycky. Dále tam máme Jamaron, to je jedna z těch, řekl bych, novějších kapel českých, i když nejsou úplnými nováčky. A navíc holka v té kapele zpívá, holka ženská. A ženský vždycky dají do rockové muziky ten pravý drive. Jo, tu dračici tam přivedou. A teď jsem je nedávno viděl na jednom festivalu a má to neuvěřitelné grády. Na Jamaron se moc těším. Co tam máš dál?
0: Reflections of Karma.
1: Ano, Reflections of Karma, ti do toho skočím. To je velmi zajímavá kapela. To je vlastně mezinárodní formace, složená z členů různých kapel. Můžu říct například, zůstanem doma, Maťo Mišík, známý kytarista, který hrál třeba i v Tata Boys. To je trošičko mimo náš žánr, i když Tata Boys jsou pro mě taky rocková kapela vlastně, jo, a moc dobrá mimochodem. A další členové vlastně, jak jsem říkal, jsou z jiných jako slavných kapel. Celé to dává
0: takže
1: smysl.
0: Takže takový superband, jo?
1: Ano, taková supergroup vlastně bych řekl. A myslím si, že to bude hodně dobrý.
0: OK.
1: Letos poprvé máte možnost si koupit takzvanou VIP vstupenku, což znamená spoustu věcí, taky najdete na webu rocknagrillu.cz. Za všechno vypíchnu to, že
0: vlastní bar, kde neřešíš fronty, je tady
1: ano,
0: napsáno.
1: Přesně tak, vlastní bar, kdy už ani neplatíš za pití, neplatíš za jídlo. Jo, je to prostě takový zase trošičku jiný zážitek, když si chceš ten festival užít v trošku větším pohodlí. Ale proč ne?
0: Jo, pohoda pas vstupenka, to je další poznámka na webu Rock na grillu. To je
1: ano.
0: Co?
1: Pohoda pas, to je taky známá věc, která je u holby Rock na grillu, jestli jsem to správně vyskloňoval. Taky známá věc, že vlastně taky si koupíte vlastně vstupenku, kde máte trošku víc pohodlí než ve zbytku areálu, i když v celém areálu se snažím, aby jste měli vy, fanoušci, co největší pohodlí. Ale to je to pohodlí ještě větší, jo, že máte jisté to, že se určitě posadíte. A vlastně tenhle ten stan, dejme tomu, řekněme tuhle tu zónu, otevíráme pouze pro 190 lidí.
0: Takže je to omezené, takže pokud chtějí, okamžitě na web Rock na grillu a kupovat.
1: Ano, přesně tak. Já mám pocit, že už dochází, že už jsme někde ve finále, tak uvidíme.
0: Okay.
1: Až poběží tento pořad.
0: Jasně. Pojďme taky, řekněme, k těm doprovodným doplňkovým aktivitám a součástech, které jsou k festivalu. Autogramiády. Jak je to tady na holbě? Plánuje se nějaký, řekněme, jasný časový plán, anebo je to spíš na takové volné domluvě?
1: Ne. Samozřejmě autogramiády, což je jedna z nejoblíbenějších součástí všech festivalů, nejenom naší holby, tak tam samozřejmě musíme plánovat, protože kapela přijede, pak většinou hned odjede, je festivalová sezóna, buď musí domů, anebo jedou někam na kšeft další, jak se říká, přes půl republiky, takže musíme to všecko pečlivě zvažovat a pokud vím, tak prozatím všichni umělci letošní holby, tak přislíbili účast. My se budeme snažit zveřejnit harmonogram autografie program ját předem, i když nemyslím si, že to k něčemu je, protože ono stačí nakonec, když se tohleto člověk doví až na festivalu a budeme samozřejmě postupně informovat a doplňovat.

0: Holba Rok na grilu, to je více než cokoliv jiného, to je oslava narozenin Rádia Čas Rok a Rádio Čas Rok je o muzice, takže na tohle se snažíme soustředit od A do Z. Můžu například přislíbit, že bude pokračovat vaše oblíbená soutěž ve hře na neviditelnou kytaru.
1: To je velmi oblíbená věc, to je velmi.
0: Je to velká legrace, zase připravíme perfektní věcné ceny pro vás od předplatného časopisu Spark, až po různé nákupní vouchery, merchandising, Rádia Čas Rok, televize Rebel a tak dále a tak dále. Hlavně je to velká zábava, hrozně mě to baví.
1: Spaní, pojedu na dva dny, kde se vyspím?
0: Vyspíte se v kempu, který je v těsném sousedství festivalové plochy, to znamená u nás na Louce. Pokud chcete přijet karavanem, přijďte karavanem, i pro vás máme připravená místa. A pokud se chceš, Davide, vidím to na tobě, zeptat na parkování, tak ano, máme připravená parkovací místa, ale doporučujeme přijít pěšky z jiných záchytných parkovišť, anebo se nechat přivést, dejme tomu, anebo využít naší festivalové kivadlové autobusové dopravy, která také letos bude k dispozici.
1: A ta jezdí odkud kam?
0: Ta jezdí z Kilešovic.
1: Jo, z Kilešovic.
0: Z Kilešovic vlastně přes celou Opavu,
1: tak,
0: až sem ke Stříbrnému jezeru a zase zpátky. Takže pokud nemusíte autem, nejezděte, pokud musíte z nějakého důvodu nebo chcete, přijeďte, máme pro vás několik set parkovacích míst.
1: Ale je to omezené, takže doporučení je zaparkovat někde jinde a dopravit se
0: určitě
1: tady.
0: Určitě a já doporučuji, abyste opět sledovali web festivalu roknagrilu.cz nebo náš festivalový profil na Facebooku, kde budeme průběžně informovat a je možné, že se to parkoviště vyprodá v předprodeji, což se stává velice často. A o tom vás budeme informovat s předstihem, abyste nejezdili autem třeba zbytečně.
1: Říkal jsi vyprodá. Právě to byla další otázka, ať už ten parking nebo to spaní je placené?
0: Ano, je placené, ale není to drahý.
1: Dobře. OK, tak v podstatě myslím si, že jsme asi řekli všechno podstatné, tak udělejme takové malé shrnutí. Co se tady bude dít, kdy a s kým?
0: Tak Holba Rok na grilu. Předposlední červencový víkend u Stříbrného jezera, někdo tomu říká postaru Sádrák v Opavě. Tři sestry, Jamaron, Pretty Maids, pomoz mi.
1: Forest Jump, Ivan Mládek, Proteus, ano. Citron, Reflections of Karma, Aleš Brichta a tak dále.
0: Seš
1: a tak
0: dobrý.
1: Dále. Rok na grilu CZ a hlavně slavíme 15. narozeniny, že jo?
0: Ano, Davide.
1: Tak přátelé, slyšeli jste, jste srdečně zváni na oslavu 15. narozenin na festival Holba Rok na grilu. Patriku, děkuju mockrát a vidíme se na festiáku. A vy se mějte a vidíme se i s vámi. Mějte se.
0: Ahoj.
2: Připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rok na grilu 2026 s rádiem Čas Rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rok na grilu 2026 s

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
0: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
3: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců. Tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Začnu jménem, které vám možná úplně nebude povědomé, ale obličej by vám mohl napovědět. Dave Bakš, kytarista, který stál u zrodu kapely Sum 41. Působil v ní až do roku 2006, kdy se rozhodl založit vlastní uskupení Brown Brigade. Chtěl se více zaměřit na metalovější styl. Ale jim to vydrželo pouhé 3 roky. V roce 2015 se vrátil do Sum 41 a hrál s nimi až do konce. Jinak tedy, narozeniny slaví 26.7. a letos to bude 46 let.

Nyní je před námi kapela, kde slaví rovnou dva členové, System of Down. Červencovými oslavenci jsou Daron Malakian a John Dolmayan. Ohledně kapely je to vlastně pořád stejná záležitost. Oficiálně se nikdy nerozpadli, ale do nového materiálu se jim úplně nechce. Že je to vůči fanouškům tak trošičku sobecké a nevděčné, no tak co už, pánové evidentně vidí všechno jinak. Takže si pořád musíme vystačit se staršími hity. Naštěstí jich je dostatek a jeden z nich si dáme.

V rok speciálu nyní budeme vzpomínat na hudební období začátku 90. let. 15. července 1952 se narodil Mark Stephen Bell. Celý hudební svět ho ale zná pod uměleckým jménem Mark Ramone. Ve slavné kapele měl na starost bicí. Nebyl sice původní bubeník, ale je nejdéle žijící člen té nejstabilnější sestavy. Letos oslaví 74 let, takže mu přejeme pevné zdraví.

Jsme zpátky ve studiu, kde pokračuje rok speciál. Dnes na téma červencových oslavenců. I v další kapele slaví v červenci dva členové. A v úvozovkách jsou oba jediní aktivní. Sir Brian May a Roger Taylor. Po smrti Freddieho Mercuryho se basák John Deacon rozhodl opustit hudební svět. May a Taylor to od té doby táhnou společně. Chvíli spolu s Rogersem, anebo už delší dobu s Adamem Lambertem. My si ale samozřejmě dáme klasickou sestavu věhlasté kapely Queen.

No a jsme v závěru aktuálního rok speciálu. Před námi ještě jeden oslavenec, kterým bude Jacobi Šerix. 28.7. oslaví kulatou 50. A já si myslím, že takový malý předčasný dáreček dostal letos Hradci Králové. A to na 31. ročníku Rock for People. Na Paparouč přišlo obrovské kvantum lidí a hlavně, ne že by jenom přišli, s kapelou si od začátku prospěvovali jejich texty, z čehož byl Jacobi opravdu dojat. Takže to netrvalo dlouho a byl oznámen listopadový koncert v Praze. Jestli tam bude podobná atmosféra, tak to bude vážně jízda. Ode mě je to pro dnešek tedy poslední klip, díky za váš čas a uvidíme, respektive se uslyšíme zase příští týden.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.